0: do Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Klasik Praha.
7: Klasik Praha.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
7: Posloucháte Klasik Praha.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné úterní jitro 1. září, první školní den. Kdo ví, mezi letošními prvňáky se mohou nacházet tak v budoucnu obdivovaní spisovatelé jako Jules Verne nebo Herbert George Wells, kteří svým dílem ovlivní i filmaře. Pak se možná znovu dočkáme okouzlení, jaké zažili diváci před 124 lety. Co tehdy viděli, uslyšíte v dnešním ranním vysílání. Přeji příjemný poslech.

Dozněl tanec komediantů z třetího dějství opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Hrála Česká filharmonie pod taktovkou Zdeňka Košlera. Je 6 minut po 7 hodině. Dnes máme, jak už jste slyšeli, 1. září. Vy to nejspíš dobře víte, zvláště když vedete své děti nebo vnoučata do školy, především do první třídy, tak určitě víte, že vlastně všichni jsme prošli takovým procesem a nejspíš každý z nás prožíval trochu stresu a trochu nadšení z toho prvního školního dne. Jaké to muselo být, když člověk vytvářel svůj první velký projekt? A my dnes o jednom takovém velkém projektu, i když nebyl první, budeme mluvit. Je to filmový projekt a byl okouzlující a je vlastně okouzlující až do dneška, i když premiéru zažil 1. září roku 1902. A je to film George Méliése Výlet na měsíc, nebo chcete-li Cesta na měsíc. Právě o něm budeme dnes hovořit, ale hlavně vám budeme hrát teď například hudbu barokní od Georga Filipa Telemana. Zazní první část jeho sonáty C-dur.

Dozněla ukázka ze sonátice Dur Georga Filipa Telemana. První část nám hrála Marion Verbrugget, dále je doprovázel Jaap ter Linden a Ton Koopman. 7 hodin a 10 minut. Dnes máme 1. září, to je den, kdy také začíná kalendářní podzim a začíná poměrně slušným počasím, neprší nám, bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno a teploty se budou odpoledne pohybovat mezi 23 až 25 stupni Celsia.

Shagukane Mason, skvělý mladý violončelista z Velké Británie, a Plinio Fernandez, který jej doprovázel na kytaru, nám zahráli Scarborough Fair. Trh ve Scarborough v aranžmá právě pro zmíněné hudební nástroje od Simona Parkina. 7 hodin, téměř 15 minut, tedy těsně před 7:45. To je také čas pro hudbu Jacquesa Ibera, pro jeho divertisma a čtvrtou část, vals. Ale ještě předtím, než se chopí hudebních nástrojů londýnský komorní orchestr pod vedením Christopha Warren Greena, je tu informace o jedné dopravní nehodě. Ta ovlivňuje provoz v tunelovém komplexu Blanka v bubenečském tunelu na Praze 7. Je tam hlášena nehoda a kvůli ní je neprůjezdný levý jízdní pruh.

0: Klasik Praha.
1: 5. září začne 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Rezidenční umělkyní bude Magdalena Kožená a přijede i řada dalších špičkových interpretů, kteří zahrají nejen Dvořákovu hudbu. O letošní programové nabídce Dvořákovy Prahy si budeme povídat s ředitelem festivalu Janem Simonem v příštím pořadu Hudba v miléniu. K poslechu premiéry v úterý 1. září od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
4: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii z Nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
5: Více na lobkovic.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Tohle je Klasik Praha.

Albrecht Mayer dohrál solo v první části koncertu pro hoboj a orchestr C-dur France Antona Hofmeistera. Doprovázela Kammer Akademie Potsdam. Společně dohráli skladbu France Antona Hofmeistera 4 minuty před 7:30. Za chvíli ji vystřídá árie Di Provenza il Mar il Suor, slavná árie z druhého dějství opery La Traviata Giuseppe Verdiho. Předvede se opět svým krásným hlasem Cheryl Milnes a doprovázit jej budou hráči orchestru Bavorské státní opery pod vedením Karlose Kleibra. Předtím si ale připomeňme událost, která ovlivnila vývoj filmu, hlavně toho fantazijního a hlavně žánr science fiction. Mluvím o filmu George Méliès Cesta na měsíc. Premiéru zažil 1. září roku 1902 ve slavném hudebním sále Olympia v Paříži. Ovšem, na rozdíl od Augusta a Louise Lumièrových byl Méliès od samého začátku fascinován možnostmi využití filmu ne k zaznamenávání jen skutečnosti, ale k vyprávění fantazijních imaginativních příběhů. Jako profesionální kouzelník byl důvěrně obeznámen s jevištními technikami a také s efekty, jako jsou například skryté padací dveře a pyrotechnika. A mnoho právě z těchto triků také použil ve svých filmech.

připomínáme 124 let, které uplynuly od premiéry filmu Cesta na měsíc, který vytvořil Georges Méliès, průkopnický francouzský filmař, původně kouzelník. Dnes je považován za jednoho z prvních, kdo rozpoznal potenciál filmového vyprávění a dosáhl značného úspěchu se svými předchozími filmy. Na každém z těch filmů se učil za svůj život, jich natočil kolem 500. Před Cestou na měsíc byla zajímavá třeba jeho verze Popelky z roku 1899 a nebo příběh Jany z Arku z roku 1900. Ve filmu používal také nové vizuální efekty, jako je třeba dvojitá expozice, rozdělené obrazovky nebo takzvané stop action, kdy se zastavíte v určitém záběru, vymění vám rekvizitu a filmová kamera se opět rozjede a najednou kouzlem se ten předmět, který jste měli na plátně, promění v jiný předmět. Georges Méliès byl obdivuhodným mužem, protože s každým filmem se učil dál a dál v mnoha jednotlivých profesích filmařských. Působil jako režisér, producent, scénárista, výtvarník, technik, střihač a často se objevil ve svých filmech i jako herec. V jaké roli se objevil v Cestě na měsíc, to vám povím za chvíli.

0: Slyšeli jsme čtvrtou část smyčcového kvartetu číslo 1 émol z mého života Bedřicha Smetany, aranžmá pro orchestr. A orchestr vynikající nám také tuto hudbu hrál. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky. 7 hodin a 40 minut. To je čas, kterým se rozloučíme s dnešním tématem ranního vysílání. A to je připomínka premiéry jednoho z prvních science fiction filmů a jednoho z prvních trikových filmů vůbec na světě. Film George Méliès je se Cesta na měsíc. Sám autor tohoto filmu, tedy Georges Méliès, v něm také hrál. Když hovořil o své práci v pozdním věku, tak také poznamenal, že největší obtíže s realizací vlastních nápadů ho nutili hrát hlavní role ve svých filmech. Objevil se ve třech stech filmech ze svých 520 filmů, což je neuvěřitelné. Stal se vlastně první filmovou hvězdou, aniž by se takový termín ještě v době, kdy účinkoval ve svých filmech, používal. A ve filmu Cesta na měsíc jej můžete vidět jako profesora Barbenfuyi a také je to ten slavný obličej měsíce, bílého měsíce, kterému do oka vletí kapsle ze země. Pokud byste chtěli vidět Georges Méliès se právě v těchto rolích, tak film Cesta na měsíc je přístupný na internetu, můžete si jej připomenout. Není dlouhý, ale je zajímavý hlavně v tom, jak film začínal a jaké triky tehdy už Georges Méliès byl schopen použít. A my si teď připomeneme další z filmů, tentokrát ovšem filmovou hudbou krajana Georges Méliése, Alexandra Desplata, vynikajícího francouzského skladatele, který využil svůj neuvěřitelný potenciál v mnoha filmech. Tentokrát uslyšíte jeho hudbu z filmu Fantastický pan Lišák z roku 2009. Hraje Orchestr de Paris pod vedením přímo autora hudby Alexandra Desplata.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla hudba Alexandra Desplata z filmu Fantastický pan Lišák z roku 2009. Slyšeli jsme hrát orchestr de Paris pod vedením Alexandra Desplata, který se zapojil i k nahrání takové hudby k animovanému filmu o zvířatech z roku 2009 od režiséra Wes Andersona podle knihy Roalda Dahla. Teď je 7 hodin 640 minut a nás bude zajímat hudba v barokní. Uslyšíme od Johanna Sebastiana Bacha orchestrální svitu číslo 3D dur. Zaposloucháme se do čtvrté části v podání amsterdamského barokního orchestru pod taktovkou Tona Koopmana.

0: Klasik Praha.
1: Událostí číslo 1 kulturní sezóny 2026 až 2027 je otevření velké opery v Šanghaji, stavebního skvostu, který navrhlo norské studium Snøhetta, a jehož tvar je inspirován rozvíjejícím se čínským vějířem a dynamikou lidského těla při tanci. Vypravíme se tam v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
4: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
5: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
4: Mají i pořádný stroje?
5: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Dozněla ukázka ze symfonie Es-dur Vojtěcha Jirovce. Zněla nám v uších první část tohoto díla v podání jeho České komorní filharmonie pod vedením Jana Talicha. Za malou chvíli bude 8 hodin, ale to je ještě chvíle, ve které mohou znít tóny Ralpha Vaughan Williamse. Uslyšíme část z jeho písňového cyklu Songs of Travel a bude to 8. část Brightest Ring of Words. Zpívat nám budou Roderick Williams a Ian Burnside.

0: Rodrick Williams za doprovodu Iana Burnsidea nám dospívali, spíše přednesli hudbu Ralpha von Williamse, jednu z písní písňového cyklu Songs of Travel. Je 8 hodin a to je nejvyšší čas pro první ranní zprávy. Za chvíli také pro další hudbu. Tu nám budou hrát bamberští symfonikové pod vedením Klause Petra Flora a bude to hudba ke hře Williama Shakespearea Se noci svatojánské od Felixe Mendelssohna Bartholdyho, známý svatební pochod.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Vládou navržený schodek rozpočtu na příští rok 389 miliard korun je překvapivě vysoký. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Rychlejší zadlužování státu podle nich patrně způsobí mírně vyšší úrokové sazby, včetně hypotečních. Deficit by podle návrhu, který včera vládě předložilo ministerstvo financí, měl být druhý nejhlubší v historii Česka. Letos plánovaný schodek je 310 miliard korun. Newyorská policie v pondělí postřelila ženu, která na Times Square mávala dvěma velkými noži a pobudala dva náhodné lidi. Jeden z nich zemřel, stejně jako pachatelka. Incident se stal na jednom z nejnavštěvovanějších míst v celém New Yorku. Policejní komisařka Jessica Tyšová uvedla, že pachatelka měla v minulosti duševní problémy a že neexistují žádné důkazy naznačující teroristický útok. Letošní 20. ročník Noci literatury, který se uskuteční 16. září ve více než 600 měst a obcí, bude mít podtitul Navigace odvahou, inspirace příběhy. Podle organizátorů má podtitul připomínat, že ve světě zahlceném informacemi potřebujeme také příběhy, které nám pomáhají vidět události v souvislostech a nahlížet svět z různých perspektiv. Dnes bude nad Českou republikou polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia, na horách v 1000 metrech bude kolem 16 stupňů. To je ze zpráv v 8. Všem nyní už si vyslechněme hudbu Felixe Mendelssohna Bartholdyho, jeho známý svatební pochod.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu ke hře Williama Shakespearea se noci svatojánské, hudbu Felixa Mendelssohna, Bartoldyho porání bamberských symfoniků pod taktovkou Klause Petra Flora a zněl nám Fuších svatební pochod. 1. září začíná podzim a s podzimem také spousta práce po letních dovolených a také hustší provoz. A to bohužel značí i větší počet dopravních nehod, které komplikují průjezdnost Prahou. Dnes ráno se stala nehoda v tunelu Bubenečském, v tunelovém komplexu Blanka. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a další nehoda je hlášena z ulice Kukulova.

0: Magdalena Kožená připomněla známou árii z opery Rinaldo Georga Friedricha Händla. Hrál i orchestr Venice Baroque Orchestra pod taktovkou Andrei Markona. 8 hodin 12 minut a za chvíli hudba Sergeje Prokofjeva. Uslyšíme solo Jevgenie Kysina v první části koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 Des Dur. Doprovázet budou berlínští filharmonikové pod taktovkou Claudia Abáda.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Celý svůj život zasvětil lidem s duševními poruchami. Působil i v zahraničí, vyšla mu celá řada knih a ještě dnes občas přispívá zajímavými postřehy na svůj blog. Psychiatr Radkin Honzák v minulosti často spolupracoval s naším rádiem. V pořadu s premiérou ve čtvrtek v 19 hodin si o tom povíme víc. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Světové orchestry, solisté i komorní soubory. To je 19. ročník festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní ve dnech 5. až 23. září. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
7: Pak hrnky, flašky, kufříky
6: vyměním za kuponky.
7: Škola volá!
8: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
12: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
13: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jsme první část svity pro malý orchestr Vítězslava Nováka. Byla to známá slovácká první část v kostele. Pražská komorní filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka dohrála tuto část známé slovácké svity pro malý orchestr přesně v 20:30. Nyní se zaposloucháme do hudby Josefa Haydna a uslyšíme čtvrtou část symfonie číslo 92 G dur, tedy čtvrtou větu Oxfordské symfonie. Hrát ji bude soubor La Petite Bande pod vedením Sigiswalda Kuykena.

0: dozněla čtvrtá věta symfonie číslo 92 G-dur, tedy čtvrtá věta Oxfordské symfonie Josefa Haydna. Hrál soubor La Petite Bande pod vedením Sigiswalda Kuykena, dohrál 6 minut po půl deváté a my budeme poslouchat další pěkné tóny. Tentokrát pocházejí od Zdeňka Fibicha. Zaposloucháme se do jeho sbírky krásných melodií Nálady, dojmy a upomínky a uslyšíme 18. část v podání Mariana Lapšanského.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

dozněla jedna z nálad nebo jeden z dojmů či jedna z upomínek Zdeňka Fibicha. Právě z této sbírky známého skladatele jsme slyšeli 18. část v podání Mariana Lapšanského. A po hudbě Zdeňka Fibicha přichází na řadu melodie France Schuberta. V ranním vysílání nyní uslyšíte první větu symfonie číslo 5 B-dur tohoto vynikajícího autora, a to v podání souboru Symfonie Varsovia pod vedením Volkera Schmidta Gertenbacha.

0: Klasik Praha.
1: Každý den ji slyšíme, ale jak moc doopravdy vnímáme, co se za hudbou skrývá a co vše je s ní spojené? To vám podhalí nový pořad Spektrum hudby. V prvním díle se zaměříme na nostalgický hudební nástroj flašinet. Jak vypadá uvnitř a mnoho dalších zajímavostí vám prozradí můj první host, odborník na mechanické hudební nástroje Patrik Pařízek. Těším se v sobotní premiéře Spektra hudby v 18 hodin. Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena a tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lípamuzika.cz.
4: Obnovené lety z Aerofilms do Metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otello a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
5: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
9: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
8: Mají i pořádný stroje?
9: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
10: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
11: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
13: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněla ukázka z písňového cyklu Cigánské melodie Antonína Dvořáka. Jak jste slyšeli, šlo o instrumentální podobu v aranžmá Jiřího Kabáta. Hráli nám hráči Talichova kvarteta čtvrtou z těchto melodií Když mne stará matka. Poslední skladbou dnešní ranní nabídky bude od Bohuslava Martinů Předehra pro orchestr.

0: Dozněla předehra pro orchestr Bohuslava Martinů v podání České filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka a byla to do jisté míry také předehra pro dnešní dopolední vysílání Ondřeje Fischera. Už za chvíli uslyšíte jeho hlas a také se dozvíte leccos o novince týdne. Filip Sichra se s vámi loučí a přeje vám pěkné úterý.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Je 6 minut po 9. hodině, posloucháte Rádio Klasik Praha. Dnes v úterý 1. září, tak všem školákům přejeme dobrý vstup do nového školního roku. Posloucháte nás na frekvenci 98,7, no a od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vás jako obvykle touto dobou zdraví Ondřej Fischer. Samozřejmě nás můžete naladit také prostřednictvím internetu na našich webových stránkách klasikpraha.cz, v digitálním vysílání DAB+, nebo třeba v mobilní aplikaci. No a právě teď jsme poslouchali hudbu francouzského skladatele Camille Saint-Saëns. Hrál nám orchestr Prague Philharmonia, se kterým jeho francouzský šéf-dirigent Emmanuel Viom často uvádí francouzský repertoár. Byla to tedy druhá věta ze Saint-Saënsova klavírního koncertu číslo 2 G-moll. No a solo hrál klavírista Andrew von Oyen, častý spolupracovník Prague Philharmonia, který přijede i sem do Prahy na jeden z orchestrálních koncertů nové sezóny Prague Philharmonia. Bude to už koncem září 29.9., tedy v úterý od 7:30 večer, a Andrew von Oyen v Rudolfinu z Prague Philharmonia zahraje Prokofjevu v klavírní koncert číslo 3. No a my budeme teď pokračovat v našem vysílání pravidelnou rubrikou Novinka týdne, kde si tentokrát představíme zajímavé album s Schubertovými písněmi.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: U vydavatelství Alfa Classics vyšla v polovině srpna mimořádná nahrávka slavného písňového cyklu Krásná mlynářka, který romantický skladatel Franz Schubert napsal v roce 1823 na slova básníka Wilhelma Millera, a jehož jednotlivé části postupně vyprávějí příběh potulného tovaryše, nešťastně zamilovaného do mlynářovy dcery. Originální přístup k tomuto slavnému dílu zvolili rakouští interpreti, baritonista Georg Nigl a klavírista Alexander Gergely, kteří se rozhodli cyklus natočit v duchu domácího a salonního muzicírování běžného v 19. století. Místo zvukově bohatých moderních křídel si jako doprovodný nástroj vybrali takzvaný stolový klavír, německy Tafelklavír, který se tehdy nacházel v mnoha domácnostech, podobně jako dnešní pianina. Na rozdíl od nich měl však struny nataženy vodorovně nebo diagonálně, nikoli vertikálně. Jemnému zvuku tohoto historického klavíru přizpůsobil Nigl i svůj pěvecký projev, který je až šansonově civilní a plný výrazu. A protože Schubert z Millerovy sbírky zhudebnil jen 20 částí z celkových 25, rozhodl se zpěvák písně ještě proložit také recitací těchto nezhudebněných částí, což atmosféru soukromých a salonních produkcí ještě umocňuje. My si jako hudební ukázku z tohoto nového alba poslechneme známou píseň Tränenregen z cyklu Krásná mlynářka. Zpívat bude tedy Georg Nigl a na stolový klavír, Tafelklavír, zahraje pianista Alexander Gergely.

To byla známá píseň Tränen Regen, neboli Déšť slzí z Schubertova cyklu Krásná mlynářka. A poslouchali jsme ukázku z nové nahrávky, kterou společně natočili rakouští hudebníci, baritonista Georg Nigl a klavírista Alexander Gergely. A to v zajímavé zvukové podobě, protože doprovodili zpěv dobovým nástrojem, takzvaným stolovým klavírem, neboli táflklavírem. Tak pokud vás tato ukázka velice neotřele znějící zaujala, tak více se o tomto novém albu, nové nahrávce Schubertova cyklu Krásná mlynářka dočtete i na našich webových stránkách. No a my pokračujeme teď hudbou barokního skladatele jménem Leonardo Vinci. Bude to první věta z předehry k jeho oratoriu Maria Dolorata a hrát nám bude Collegium 1704.

Tak to byl svižný úvod z oratoria Maria Dolorata od barokního skladatele Leonarda Vinciho v podání Collegia 1704 pod vedením Václava Luxe. Tento orchestr můžete slyšet třeba už zítra, 2. září v Ostravě na zahajovacím koncertě Svatováclavského hudebního festivalu. Pak zahrají tady v Praze v září ve Vzletu program s názvem Hudba neapolských chrámů. To bude 7.9., takže příští týden v pondělí. Koncem září pak zahrají na Lednicko-Valtickém hudebním festivalu, no a tady v Praze v Rudolfinu pak provedou 16. a 17. října dílo s názvem Misa Votiva od Jana Dismase Zelenky. Více informací o nadcházejících koncertech Collegia 1704 samozřejmě najdete opět na webových stránkách orchestru collegium1704.com a nás teď dále čeká filmová hudba Thomase Newmana, amerického skladatele, už nesčetně krát nominovaného na Oscara, ačkoliv ani jednou tuto cenu nezískal. No a my si poslechneme hudbu, kterou Thomas Newman složil pro film s názvem Americká krása.

0: Klasik Praha.
1: Autorem první dochované česky psané opery o původu Jaroměřic je František Antonín Míča, moravský skladatel, který se narodil v Náměšti nad Oslavou 2. září 1696, tedy před rovnými 300 lety. Více včetně ukázek v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Voice Aid, Ibai Chem, Collegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandine Beyer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
4: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
5: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii z Nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
6: Více na lobkovic.cz.
7: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
8: poetickou grotesku inspirovanou životem z Deny Salivarové a Josefa Škvoreckého
7: Dívenka na trampolíně.
8: Dopsal jsem to nad ránem. Můžu ti přečíst poslední větu?
7: Komorní hra Pavla Jurdy
8: ve studiu Švandova divadla.
7: Tak to si napsal moc krásně.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
12: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Je minuta po půl desáté, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha a toto byla hudba norského skladatele Edvarda Grieka. Skladba, kterou nazval Svatební veselí u Trollhaugenu, původně se jmenovala Gratulanti přicházejí a je to skladba, kterou Grieg napsal u příležitosti 25. výročí své vlastní svatby se svou manželkou Ninou, což byla příležitost, kdy uspořádal velkou oslavu, které se zúčastnilo mnoho jejich přátel. No a atmosféru této oslavy pak tedy Grieg vystihl v této veselé skladbě, která teď zazněla v orchestrální podobě v podání Košické filharmonie, kterou řídil Steven Gunzenhauser. No a po Griegovi ještě hudba dalšího Edvarda, tentokrát to bude Edward Elgar a jeho ranní píseň, stále ještě máme, dejme tomu ráno, jsou 2 minuty po půl desáté, no a tuto Elgarovu ranní píseň nám zahraje londýnský festivalový orchestr.

Poslouchali jsme příjemnou Elgarovu skladbu nazvanou Ranní píseň, kterou nám teď zahrál londýnský festivalový orchestr. Za chvíli začne taky festival Dvořákova Praha, což je festival, u jehož programu si podrobně budeme dnes večer od 19 hodin v pořadu Hudba v miléniu povídat s ředitelem festivalu Janem Simonem. No a zvykem je, že festival Dvořákova Praha na zahajovacím koncertě, který letos proběhne v sobotu 5. září, tradičně uvádí dvě skladby: Dvořákovu Novosvětskou symfonii a také jeho známý violončelový koncert H-moll. Letos to bude v podání orchestru Filharmonika de la Scala pod vedením Ricarda Šajího. Solo zahraje violončelistka Julia Hagen. No a my si teď poslechneme z Dvořákova koncertu finále v podání jiných interpretů, ovšem na atmosféru zahajovacího koncertu Dvořákovy Prahy se můžeme s touto nahrávkou alespoň naladit. Bude to nahrávka, kde symfonický orchestr Českého rozhlasu bude hrát pod taktovkou Tomáše Netopila a solo zahraje violončelista Tomáš Jamník.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Obnovené lety z Aerofilms do Metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met Opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otello a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
3: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Izomat stavebniny.
6: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
12: Do Brna, do Prahy.
13: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
14: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
15: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, toto byla hudba polského skladatele Henryka Goreckého. Trochu ponurá, ale velice působivá první věta z autorova čembalového koncertu. Věta, ve které skladatel velice efektně imitoval varhany prostřednictvím smyčců a čembala. No a my jsme teď poslouchali nahrávku této skladby, kterou natočil soubor Concerto Köln. Na čembalo hrál Mahan Esfahany. No a pokračovat budeme ještě před 10. hodinou teď hudbou argentinského skladatele Astora Piazzolla. Jeho skladba s názvem Oblivion, neboli Zapomnění pro housle a orchestr, zazní teď v podání houslistky jménem Leticia Moreno, která nám zahraje za doprovodu londýnských filharmoniků.
1: Hola, soy Leticia Moreno y están escuchando Radio Clásica Praga.

Posloucháte Radio Klasik Praha dnes v úterý 1. září. Máme teď 11 minut po desáté, no a klavírista Daniil Trifonov, kterého často slýcháváte v našem vysílání, nám teď předvedl svou virtuozitu v této etídě pojmenované Mazepa z cyklu 12 transcendentálních etíd Franze Lista, což je tedy cyklus skladeb, které ve své době přesahovaly běžné technické požadavky, proto se jim říká etídy transcendentální. No a pokud máte rádi virtuózní klavírní umění, tak můžete letos na podzim tady v Praze navštívit třeba také 14. ročník pravidelného klavírního festivalu Rudolfa Firkušného, který se odehraje letos od 3. do 9. listopadu. Na koncertech ve Dvořákově síni Rudolfina vystoupí opět vynikající tuzemští i zahraniční interpreti. Jediným tuzemským bude vlastně letos Marek Kozák, ten zahraje 6. 11. Kromě něj vystoupí také Evgenij Kysin a Andráš Šif, ti se společně představí na jednom pódiu na prvním koncertě 3. 11. Také vystoupí klavíristé Lukas Sternat, Anna Vinickaja a Grigorij Sokolov. Více informací o programu letošního ročníku najdete na webových stránkách firkušny.cz. No a my pokračujeme teď v našem dopoledním programu hudbou barokního skladatele Tarquinia Merulli. Jeho skladbu pojmenovanou La Catarina nám zahraje soubor Il Giardino Armonico, vynikající italský ansámbl, který je už více než 40 let veden svým uměleckým vedoucím Giovannim Antoninem.

Od německého romantického skladatele Maxe Regra jsme právě teď vyslechli Scherzo d-moll, které nám zahrál varhaník Aleš Bárta. Pokud máte rádi varhany, tak můžete navštívit třeba Mezinárodní svatojakubský varhaní festival, který se koná už po 31. ve svatojakubské bazilice na Starém městě. Koncerty probíhají vždy ve čtvrtek od 19 hodin. Informace o nich najdete na webových stránkách auditeorganum.cz. No a například ten nejbližší koncert 3.9., tedy tento čtvrtek, tak to bude dialog varhan a trombonu. Ve svatojakubské bazilice vystoupí tamní titulární varhanice paní Irena Chřipková a spolu s ní trombonista Robert Kozánek, první trombonista České filharmonie, a zahrají díla zahraničních, ale také českých autorů. Zazní mimo jiné třeba skladby Jiřího Temla nebo Juraje Filase. A my pokračujeme teď v našem dopoledním programu známým tématem od Johna Williamse, které tento filmový skladatel složil pro Spielbergův film Schindlerův seznam. Téma zazní v úpravě pro solové housle a cymbálovku. Bude nám hrát houslista Nemanja Radulovič a spolu s ním cymbálový ansámbl nazvaný Le Tri de Diable, neboli Ďábelské trilky.

0: Klasik Praha.
1: Zemřel americký herec Tim Curry, známý rolemi ve filmech jako Sám doma, dvě ztracen v New Yorku, Hon na ponorku nebo Tři mušketýři. A právě na projekty Tima Curryho se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
6: poetickou grotesku inspirovanou životem Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého
5: Dívenka na trampolíně.
6: Dopsal jsem to nad ránem. Můžu ti přečíst poslední větu?
5: Komorní hra Pavla Jurdy
6: ve studiu Švandova divadla.
5: Tak to si napsal moc krásně.
7: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
8: pak hrnky,
7: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
8: škola volá.
9: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
10: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
14: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Je 10:30 a na rádiu Klasik Praha dozněla teď hudba inspirovaná španělským folklorem, část z baletu Čarodějná láska El Amor Brujo, který složil skladatel Manuel de Falla. Dirigent Arthur Fiedler řídil těleso Boston Pops Orchestra, v jehož čele stál několik desítek let. Je to tedy americký orchestr věnující se především populárním kusům z oblasti klasické hudby. No a dále nám teď hudbu méně známou zahraje soubor Muzika Florea a zaspívá sbor kolegy Floreum. Bude to hudba Jana Zacha, což byl skladatel barokního předklasického období, rodák ze vsi Dechtary u Jenštejna, který působil v Mohuči jako kapelník, také navštívil Itálii a Rakousko. A Muzika Florea pod vedením Marka Štrincla natočila na album vydané v loňském roce Zachovo Requiem d-moll, ze kterého teď uslyšíme část pátou Dies Irae.

Poslouchali jsme nahrávku souboru Muzika Florea, vedeného Markem Štrinclem, s níž jsme teď poznali ukázku z díla Jana Zacha, klasicistního nebo spíš předklasicistního skladatele, který tedy byl rodákem ze vsi Dechtáry u Jenštejna nedaleko Prahy, také působil v Mohuči, no a toto byla část z jeho Requiem d moll, část Dies Irae, kterou nám Muzika Florea pod vedením Marka Štrincla zahrála z nahrávky vydané v loňském roce 2025, kde bylo toto Zachovo Requiem natočeno dokonce v novodobé premiéře. No a dále nás čeká hudba francouzského skladatele Camille Saint-Saëns. Tentokrát to nebude jeho klavírní tvorba, kterou jsme už také v dopoledním programu dnes poslouchali. Nýbrž to bude finále z violončelového koncertu číslo 1 a moll, skvělého, ačkoliv možná méně známého než jiné slavné violončelové koncerty, třeba od Dvořáka nebo Elgara. Solo bude hrát na této nahrávce Steven Isserlis a doprovodí ho londýnský symfonický orchestr, řízený nedávno zesnulým dirigentem Michaelem Tilsonem Thomasem, kterého si také můžeme s touto nahrávkou připomenout. No a pak před 11. ještě třeba Grieg, Chopin nebo Pietro Locatelli, barokní skladatel. To je program, který vám nabídneme už v nejbližších minutách tady na Klasik Praha.

Jsou 10:45, posloucháte Radio Klasik Praha a toto byl violončelový koncert Camille Saint-Saense. V jeho závěrečné větě jsme slyšeli violončelistu Stevena Isserlise, který hrál za doprovodu londýnských symfoniků a dirigoval Michael Tilson Thomas, významný americký, letos bohužel po dlouhé nemoci zesnulý dirigent, který byl neodmyslitelně spojen dlouhá léta třeba také se sanfranciskými symfoniky. No a my budeme pokračovat teď hudbou Edvarda Griega, ranní nálada z jeho slavné scénické hudby ke hře Peer Gynt zazní teď z nahrávky newyorských filharmoniků, které bude dirigovat Leonard Bernstein.

0: Klasik Praha.
1: Začíná nám nová sezóna, nový školní rok a také nové díly pořadu Na osobní notu. A můj host stojí na novém začátku. V červenci se rozloučila s místem ředitelky divadla FX Šaldy v Liberci, kde byla ale také dříve režisérkou, dramaturgyní a šéfkou opery. Co jí čeká nového? Je lepší odejít někam nebo se na chvíli ocitnout ve vzduchoprázdnu? Nejenom o tom budu hovořit s Lindou Hejlovou-Kepertovou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Dvě minuty před 11. na Klasik Praha zazněla teď jedna z Chopinových tří mazurek číslo 3 c-moll. Zahrál nám ji klavírista Mauricio Pollini, vynikající před několika lety, bohužel zesnulý klavírista. No a před 11. hodinou teď ještě hudba barokního skladatele Pietra Locatelliho, který je autorem tohoto Concerta Grossa D-dur, jehož čtvrtou část nám teď zahraje soubor Barocco Sempre Giovane, neboli Barocco stále mladé.

Je 10 minut po 11. Toto byla hudba Antonína Dvořáka. Určitě jste poznali závěrečnou větu jeho 8. symfonie G-dur, někdy nazývané anglická. Hrál nám orchestr Prague Philharmonia pod vedením svého šéfdirigenta Emanuela Vioma, ukázka z nahrávky, kterou vydali před 5 lety. No a Prague Philharmonia svou novou sezónu zahájí tady v Praze ve Dvořákově síni Rudolfina už tento pátek 4. září od 7:30 večer. Zazní tam hudba Bohuslava Martinů, symfonie Ta Lachoja pro komorní orchestr a klavír, na který bude hrát Stanislav Galin z Prague Philharmonia. Také bude na programu Beethovenova Osudová symfonie, tedy repertoár, který je tomuto pražskému orchestru vlastní. No a rovněž zazní houslový koncert amerického autora Samuela Barbera, kde se jako solista představí kanadský houslista jménem Blake Pulliot, který vystoupil z Prague Philharmonia i na jejich americkém turné v Carnegie Hall. My teďka pokračujeme v našem dopoledním programu Vivaldiho hudbou. Bude to část z jednoho z mnoha houslových koncertů tohoto barokního autora, koncert A-dur, a jeho druhá část Larghetto v podání houslisty Andrewa Menzieho a souboru Akademie staré hudby.

Slyšeli jsme hudbu Antonia Vivaldiho, Larghetto z houslového koncertu A dur. Hrál nám Andrew Menzi, známý houslista, vyhlášený interpret staré hudby, doprovázený souborem Academy of Ancient Music. Dále nás čeká filmová hudba Johna Williamse. Poslechneme si teď ukázku ze soundtracku složeného k filmu ze série Hvězdné války, konkrétně epizoda 6. Návrat Jediho z roku 1983. Bude to hudba znázorňující lesní bitvu, The Forest Battle, tedy hudba doprovázející scénu bitvy na měsíci Endoru. No a po této filmové hudbě Johna Williamse pak dále třeba zazní také Debussy v podání Viléma Veverky a Kateřiny Englichové. Zaspívá nám kontratenorista David Hanson, také nám zahraje soubor Belfiato Quintet nebo třeba Curišský Tonhalle Orchestr a ještě další skvělí interpreti se představí před 12. hodinou v našem vysílání.

0: Klasik Praha.
1: Událostí číslo 1 kulturní sezóny 2026-27 je otevření velké opery v Šanghaji, stavebního skvostu, který navrhlo norské studio Snøhetta a jehož tvar je inspirován rozvíjejícím se čínským vějířem a dynamikou lidského těla při tanci. Vypravíme se tam v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Je mi ctí být rezidenční umělkyní 19. ročníku Festivalu klasické hudby Dvořáková Praha. Těším se na vás s mými kolegy v Rudolfínu i na dalších koncertních pódiích. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: S tímhle šrotem to v životě nedodělám!
5: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
4: Mají i pořádný stroje?
5: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
9: Těšíme se na vás.
2: Jsme Klasik Praha.

Na Klasik Praha krátce před 11:30 teď zazněla Debussyho skladba s výstižným názvem Snění. No a interpretace Viléma Veverky a Kateřiny Englichové, kteří hráli na hoboj a na harfu, tak ta jen podtrhla zasněnou atmosféru této skladby. Dále teď opět něco živějšího, bude to árie Incerta Vivendo, která pochází z oratoria Serpentes Ignei in Deserto, neboli Ohnivý hadi v poušti, což je oratorium na biblický námět od barokního skladatele Johana Adolfa Haseho, které se předloni dočkalo zajímavé nové nahrávky v podání souboru Les Axans a dirigenta Thibauta Noailliho. Skladby z tohoto oratoria byly původně určeny pro zpěvačky z benátského sirotčince Ospedale de Linku Rabili a zřejmě to byly velice talentované dámy, protože Hase jim přišknul velice náročné a virtuózní vokální party. Dirigent Thibaut Noailli na této nahrávce se rozhodl obsadit většinu rolí určených ženským zpěvačkám kontratenoristy. No a jedním z těchto kontratenoristů je i tedy David Hanson, který nám teď zaspívá tuto árii Incerta Vivendo.

6 minut po půl 12. zazněla teď tato árie Incerta vivendo, pocházející z oratoria Ohnivý hadi v poušti, které napsal barokní skladatel Johann Adolf Hasse na stejný biblický námět, který třeba použil i Zelenka ve svém oratoriu Bronzový had. A my jsme teď poslouchali nahrávku, kde zpíval kontratenorista David Hanson za doprovodu souboru Lezaxán, album vydané v předloňském roce. Dále si poslechneme Belfiato kvintet, doplněný ještě basklarinetem Jindřicha Pavliše. Budou nám hrát sextet Leoše Janáčka Mládí, což je skladba, kterou navzdory názvu napsal Janáček, který v 70 letech a na své mládí v tomto dechovém sextetu vzpomínal. Bude to druhá část Andante sostenuto a pak ještě třeba Beethoven, Satie nebo Wagner jsou autoři, které uslyšíme už brzy tady na rádiu Klasik Praha.

Hudbu Leoše Janáčka nám hrál soubor Belfiato Quintet, byla to druhá část z Janáčkova sextetu Mládí. No a pokračovat budeme Beethovenem, tentokrát hudba, kterou asi není třeba dlouze představovat. Bude to první věta z páté, tedy osudové symfonie C moll Ludwiga van Beethovena a zahraje nám Curišský Tonhalle orchestr, který mimochodem teď v září přijede i do Prahy na festival Dvořákova Praha. Vystoupí 8.9., tedy přesně za týden v Rudolfinu, pod taktovkou Pava Jarviho a doprovodí houslistu Josefa Špačka v houslovém koncertu Dmitrije Šostakoviče. A na této nahrávce je tedy uslyšíme hrát Beethovena pod taktovkou dirigenta Davida Zinmana.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii Z nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
3: Více na lobkovic.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
9: Tohle je Klasik Praha.

Na Klasik Praha jsme teď poslouchali hudbu Erika Satieho, méně známou skladbu s názvem Noční odraz číslo 3. Skladbu se zajímavou atmosférou, jak bývá u Satieho skladeb časté. Je to jedna z 27 dříve nezveřejněných a nenahraných skladeb Erika Satieho, které byly zrekonstruovány muzikology z jeho zápisníků a které byly natočeny pianistou Alexandrem Taroudem na album vydané loni u příležitosti z tého výročí Satieho úmrtí, které jsme si loni v létě připomínali. No a teď nás čeká hudba Richarda Wagnera, slavnostní pochod z opery Tannhäuser, který také uzavře dnešní dopolední program Rádia Klasik Praha, bude nám hrát Slovenská filharmonie.

0: Závěrem dnešního dopoledního vysílání Rádia Klasik Praha zazněl teď slavnostní pochod z Wagnerovy opery Tannhäuser v podání slovenských filharmoniků. Za chvíli opět Dvořákova hudba, tentokrát část z cyklu Cypřiše, pak třeba také Schumann, Čajkovský, Schubert, Ravel a další. To vše na vás čeká už brzy tady na frekvenci 98,7. No a dnešním odpoledním programem na Rádiu Klasik Praha vás bude provázet kolega Ivan Dlask. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezké úterý, také mě ještě můžete od 19 hodin slyšet v pořadu Hudba v miléniu, kde si budeme dnes večer povídat s ředitelem Dvořákovy Prahy Janem Simonem o programu letošního 19. ročníku. No a v živém vysílání se pak budu těšit zítra opět naslyšenou v obvyklém čase mezi 9. a 12. hodinou.
1: Ladíte Klasik Praha.

Krásné odpoledne, první zářijový den vám od mikrofonu ze studia Rádia Klasik Praha přeje Ivan Dlask. Uteklo to jako voda. Vy jste teď s dětmi po cukrárnách nebo na jiných místech. Já vám jedno takové místo, kam byste mohli zajít už dnes od 14 hodin, pokud jste v Praze. Poradím, ale až po další skladbě. Teď Panochovo kvarteto dokončilo část cyklu skladeb pro smicové kvarteto Cypřiše. Já vím, že v sladké naději, to je první část tohoto díla Antonína Dvořáka. No a ta moje pozvánka, nabídka bude už za chvíli hned po symfonii číslo 3 S-dur Rýnské Roberta Schumanna a části Živě. No a vy máte možnost tam zajít, kam se dozvíte za chviličku. Přeji hezké odpoledne.

Tak se uzavřelo dílo, které jsem před chviličkou avizoval na rádiu Klasik Praha, a to hudba Roberta Schumanna, tedy symfonie číslo 3 Es-dur Rýnská. Hrála ji vídeňští filharmonikové, které řídil Ricardo Muti. Za chviličku budeme hrát hudbu filmovou pro dospělé posluchače. Bude to hudba z firmu Yentl, Barbra Streisand s Reno Capisonem na housle a Bruselskou filharmonií. No ale vás i vaše děti ještě zvou, pokud jste v Praze a třeba v okolí obecního domu, abyste přišli na oslavu a dárkem k prvnímu školnímu roku, což bude, tam dostanete ten dárek, mimořádný koncert v nádherné Smetanově síni obecního domu v Praze. Bude tam znít právě dnes už od 14 hodin hudba z večerníčků a pohádek. Ceny vstupenek jsou zanedbatelné, poměrně 350 korun pro děti do 15 let a 400 korun pro dospělé. A bude tam znít hudba v provedení Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Jana Kučery. Uslyšíte tady třeba krkonošské pohádky Vadima Petrova, ale i hudbu jiných skladatelů, třeba ze seriálu Arabella od Luboše Fischera, Lotrando a Zubejda, či Tři veteráni od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. K tomu bude ještě účinkovat soubor Pražská kantiléna a zpívat Tereza Rychlá bude a Ondřej Rychlý. Takže dnes ve 14 hodin ve Smetanově síni obecního domu v Praze.

0: Klasik Praha.
1: Celý svůj život zasvětil lidem s duševními poruchami. Působil i v zahraničí, vyšla mu celá řada knih a ještě dnes občas přispívá zajímavými postřehy na svůj blog. Psychiatr Radkin Honzák v minulosti často spolupracoval s naším rádiem. V pořadu s premiérou ve čtvrtek v 19 hodin si o tom povíme víc. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Učinkovali Czech Ensemble Baroque Choir a Czech Ensemble Baroque Orchestra, který vede Roman Válek. Slyšeli jsme Te Deum Laudamus s Te Deum Františka Xavera Richtera. Já vás teď pozvu na Varhanní festival u svatého Jakuba. Už 3. září se tam bude konat další koncert 31. Mezinárodního varhanního festivalu, který je vždycky ten koncert ve čtvrtek od 19 hodin a potrvá ten cyklus až do každé úterý, tedy to bude až do 24. září. Bazilice svatého Jakuba v Praze. Na Starém městě v Malé Štuperské 6 uslyšíte dialog varhan a trombon. Tak to je něco poměrně neobyčejného. Na varhany bude hrát Irena Chřipková a na trombon Robert Kozánek. Tady v tomto koncertu uslyšíte hudbu Jiřího Temla, která se jmenuje Tokáta Irena, samozřejmě v české premiéře. A jak je patrné z toho názvu, tak ta skladba je věnována paní Ireně Chřipkové. Od Alexandra Gilmana uslyšíte Morso Symphonic, tedy sonátu C-moll, a od Josefa Boneta symfonickou legendu opus 5. A to vše tedy ještě jednou připomínám na 31. Mezinárodním varhanním festivalu v Bazilice svatého Jakuba v Praze na Starém městě Malé Štuperské v dialogu varhan a trombonu 3. září v 19 hodin. A co uslyšíte v aktuálním programu našeho rádia? Semyon Byčkov teď bude řídit Českou filharmonii v části Andantino in modo di canzone, symfonie číslo 4 F-moll Petra Iljiče Čajkovského.

Melancholickou náladu možná ve vás vyvolalo Andantino in modo di canzona, symfonie číslo 4 F-moll Petra Iliče Čajkovského, ale přesto to byla nádherná hudba, kterou interpretovala Česká filharmonie a řídil Semjon Byčkov. Ke klavíru teď usedne Alfred Brendl, aby zahrál třetí část sonáty pro klavír a mol Franze Schuberta.

0: Klasik Praha.
1: Zemřel americký herec Tim Curry, známý rolemi ve filmech jako Sám doma dvě, Ztracen v New Yorku, Hon na ponorku nebo Tři mušketýři. A právě na projekty Tima Curryho se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthaushejtmánek.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Ladíte Klasik Praha.

Slavnostní vojenské pochody napsal Sir Edward Elgar. V letech 1901 až 1930 postupně existuje i šestý pochod, který vytvořil Anthony Payne podle Elgarových skic, a všechny ty pochody, tedy těch původních pět, je věnováno různým přátelům, dirigentům, varhaníkům a dalším Edwarda Elgara. Úplně nejznámější je právě tento pochod číslo 1 D-dur, který jsme právě slyšeli, a hraje se třeba i ve Spojených státech amerických velmi často při slavnostních příležitostech. Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě řídil Adrian Lieper. A je tu poslední skladba této hodiny, kterou určitě poznáte.

0: Ano, byl to slavný kánon D dur pro smyčce Johanna Pachelbla v provedení City of London Symphony, řídil Richard Hickox. Teď je 12:30 po 13. hodině, v kalendáři je první den měsíce září. Svátek mají Linda a Samuel.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Dnes v 8 hodin a 55 minut ráno dosedl poprvé v historii na runway Mezinárodního letiště Václava Havla v Praze zlatý Airbus A350-1000 Air Soraya Mat tchajwanských aerolinek Starlux Airlines. Jde o jejich nejnovější vlajkovou loď, která existuje ve dvou barevných provedeních, zlatém a stříbrném. Z Taipeje bude létat jen do 3 destinací, do japonského Tokia, amerického Phoenixu a právě do Prahy. Žádné ekonomické úlevy pro Rusko ani dohody o dalších otázkách, dokud Moskva neukončí svou válku na Ukrajině. Takový vzkaz předal v pondělí americký ministr financí Scott Bessent svému ruskému protějšku Antonu Siluanovi. Podle jedné agentury se tak stalo během pondělního jednání obou ministrů na okraji summitu skupiny G20 v Asheville v americkém státě Severní Karolína. Požehnaná kopie sošky pražského jezulátka bude cestovat jako dar do diecéze Firském hrabství Kerry. Jedinečnou výtvarnou podobu slavné sošce dali čeští designéři a skláři. První veřejné představení jezulátka bude 8. září při tradiční poutní mši u Mariánské studánky v hrabství Kerry. Volba hrabství Kerry má symbolický rozměr. Město Killarney, které se v hrabství nachází, bylo v roce 2004, kdy Česká republika během tehdejšího irského předsednictví vstupovala do Evropské unie jejím uvítacím partnerským městem. A ještě dnešní odpolední počasí bude polojasno, přechodně až oblačno, s nejvyššími teplotami 23 až 25 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

První skladbou hned po zprávách byla živá nahrávka z díla Michaela Tippetta, jeho symfonie číslo 2. Už to právě ta dozněla Allegro Molto a hrála Londýnská filharmonie, kterou řídil Edward Gardner. Michael Tippett je starší současník Benjamina Britna, skladatel 20. století samozřejmě. V této hodině se za chvíli rozezní hudba Wolfganga Amadea Mozarta. Uslyšíme také smyčcový kvintet S-dur Antonína Dvořáka a nebo Haydnovu symfonii S překvapením a mnoho dalšího taky zajímavosti, které jsem pro vás pro tu další hodinu připravil. No a co se týče té hudby Wolfganga Amadea Mozarta, tak teď je tady téma se 6 variacemi v tempu andante, serenády číslo 10 B-dur Gran Partita. Hrají komorní solisté, tedy komorní orchestr, řečeno přesněji, hráčů České filharmonie.

0: Klasik Praha.
1: Dvě sonáty pro violončelo a klavír od Johannesa Brahmse nabízejí krásné melodie, vytříbenou formu, drama i něhu. Přední italský čelista Mario Brunello nám je obě společně s klavíristou Andreou Lucchesinim zahraje v dalším dílu pořadu Švédský stůl v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
5: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
4: Mají i pořádný stroje?
5: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
6: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
8: Pak hrnky,
7: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
8: Škola volá!
9: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
2: Jsme Klasik Praha.

Šavlový tanec dozajista zná skoro každý. Je to část svity číslo 3 v tomto případě z Gajané Arama Chačaturiana, státní filharmonie Brno. Řídil Jiří Bělohlávek. Tak zbývá nám ještě hudba Antonína Dvořáka, Josefa Haydna, Jeremyho Soula taky. To už za chviličku a nejprve tedy k hudbě Antonína Dvořáka. Jeho Largeto smicového kvintetu S-dur teď zahrají Pavel Haas kvinteta, zahraje Pavel Haas kvintet a k němu se připojí violista Pavel Nikl.

Doznívá smyčový kvintet S dur, pomalá třetí věta Larghetto od Antonína Dvořáka, účinkoval tedy Pavel Haas kvartet a taky Pavel Nykl na violu. Za malý okamžik tu bude symfonie s překvapením Josefa Haydna v finále tohoto díla, ale ještě předtím vám prozradím, co je aktuálního. Ono, všechny ty informace, nebo mnohé z nich taky najdete na našich webových stránkách www.klasikpraha.cz. A tak třeba už víme, že Vltavská filharmonie vstupuje do povolovacího řízení a žádost o povolení záměru byla už podána. Jinak, co se týče termínu, tak teď odborníci tvrdí, že získání povolení záměru se očekává v prvním čtvrtletí roku 2027 a zahájení výstavby je plánováno na první čtvrtletí roku 2028. Víc si přečtěte na našem webu a teď tedy symfonie s překvapením Josefa Haydna. V finále hraje Pražský komorní orchestr, který bude řídit Ondřej Kukal.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už více než 30 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

0: Už existují taky alba s počítačovou hudbou, tohle je jedno z nich, které vyšlo v roce 2022 a je na něm taky hudba z počítačové hry The Elder Scrolls Skyrim a část, kterou jste slyšeli, se jmenuje Daleké obzory, Far Horizons. Přeloženo do češtiny. Autorem je Jeremy Soule, londýnskou filharmonii řídil Andrew Skeet.
1: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Klasik Praha.
9: Klasik Praha.

0: Rafael Wolfish hrál na violončelo a s ním Scottish National Orchestra, řídil ho jménem Jarvi. Romanci pro violončelo a orchestr F-dur Richarda Strause. A byla to závěrečná skladba této hodiny, protože teď už je po hodině 14. a je 1. září.
1: Jsme Klasik Praha.

0: A už máme po první hudební ukázce v této hodině. Tokáta byla z koncertina Pastorale Johna Erlanda. London Concertino Chamber Ensemble vám teď hrál.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: U vydavatelství Alfa Classics vyšla v polovině srpna mimořádná nahrávka slavného písňového cyklu Krásná mlynářka, který romantický skladatel Franz Schubert napsal v roce 1823 na slova básníka Wilhelma Millera. A jehož jednotlivé části postupně vyprávějí příběh potulného tovaryše, nešťastně zamilovaného do mlynářovy dcery. Originální přístup k tomuto slavnému dílu zvolili rakouští interpreti. Baritonista Georg Nigl a klavírista Alexander Gergely, kteří se rozhodli cyklus natočit v duchu domácího a salonního muzicírování, běžného v 19. století. Místo zvukově bohatých moderních křídel si jako doprovodný nástroj vybrali takzvaný stolový klavír, německy Tafelklavier, který se tehdy nacházel v mnoha domácnostech, podobně jako třeba dnešní pianino. Na rozdíl od nich měl však struny nataženy vodorovně nebo diagonálně, nikoli vertikálně. Jemnému zvuku tohoto historického klavíru přizpůsobil Nigl i svůj pěvecký projev, který je až šansonově civilní a plný výrazových nuancí. Protože Schubert z Millerovy sbírky zhudebnil jen 20 částí z celkových 25, rozhodl se zpěvák písně proložit také recitací nezhudebněných básní, což atmosféru soukromých a salonních produkcí ještě umocňuje. A teď už je tu ukázka z cyklu Krásná mlynářka. Poslechneme si píseň Tränenregen neboli Déšť slzí.

Píseň Déšť slzí zpíval Georg Nigl, na stolový klavír hrál Alexandr Gergely a to na nahrávce Schubertovy Krásné mlynářky, kterou vám představujeme jako novinku tohoto týdne a víc se o ní můžete dozvědět také na našich webových stránkách.

Uvedli jsme hudbu Johanna Christiana Bacha, tentokrát symfonii koncertante a dur na originální nástroje. Hrála muzika Antiqua Köln a řídil Reinhard Gebel. Rodina Bachů bývá často u nás zastoupena, ale teď tady bude hudba jiná, a to hudba filmová. Svita z hudby k filmům Sergia Leoneho. Uvedeme část této svity. Od Ennia Morriconeho a zahraje Jojo Ma na violončelo a studiový orchestr ho doprovodí.

0: Klasik Praha.
1: 5. září začne 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Rezidenční umělkyní bude Magdalena Kožená a přijede i řada dalších špičkových interpretů, kteří zahrají nejen Dvořákovu hudbu. O letošní programové nabídce Dvořákovy Prahy si budeme povídat s ředitelem festivalu Janem Simonem v příštím pořadu Hudba v miléniu. K poslechu premiéry v úterý 1. září od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Světové orchestry, solisté i komorní soubory. To je 19. ročník festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní ve dnech 5. až 23. září. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii z Nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
5: Více na lobkovic.cz.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
7: Těšíme se na vás.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Ve formě valčíku napsal etídu Camille Saint-Saëns, my jsme ji slyšeli v provedení francouzského klavíristy Bertranda Chamayou. No a teď ve Francii zůstáváme u skladby dalšího autora, jehož jméno bylo, nebo je Jacques-Christophe Nodot. Byl úspěšným francouzským flétnistou, skladatelem a učitelem. Publikoval do roku 1752 a pak se odmlčel. Je většinou autorem, nebo především instruktivní skladby lehčího zaměření. A my si teď poslechneme právě skladbu pro flétnu a orchestr, a to část Le Jarman koncertu C-dur.

Třetí část koncertu C-dur Žaka Kristofa Nodota hrála Lucie Horš na Zobcovou flétnu AD Academy of Ancient Music jako doprovodný orchestr, řídil Bojan Činčič. Určitě znáte slavnou píseň Funicula, která byla složena Luigim Dencou u příležitosti otevření první pozemní lanové dráhy na Vesuv 6. května roku 1880. A tuto píseň nám teď zaspívá Luciano Pavarotti.

Teď hrajeme samé známé kusy, tentokrát to byl slavný air ze svity číslo 3D dur. Johanna Sebastiana Bacha hrál i The English Concert, který řídí.

Trevor Pinnock. Do konce hodiny uslyšíte ještě hudbu Bouslava Martinů, Karla Marie von Webera, jeho operu Oberon a předehru k tomuto dílu, či hudbu Jeana Battisty Lillyho. No a teď na rádiu, které posloucháte, se rozezní hudba Bouslava Martinů. Poco Allegro, sonáty pro violončelo a klavír číslo 1 zahrají Vilém Vlček na violončelo a Denis Liník na klavír.

0: Klasik Praha.
1: Zemřel americký herec Tim Curry, známý rolemi ve filmech jako Sám doma, dvě ztracen v New Yorku, Hon na ponorku nebo Tři mušketýři. A právě na projekty Tima Curryho se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Předehru k opeře Oberon Karla Marie von Webera zahrál symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, který řídil Rafael Kubelík. A v závěru hodiny ještě krátká ukázka z díla Jeana Baptista Lullyho. Z jeho díla Recueil de plaisir belle pièce de symphonie. Orchestr řídí François Lazarevič.

0: No a právě v tom díle Jeana Battisty Lillyho účinkoval soubor Les Musiciens de Saint-Gilles a řídil ho už zmíněný François Lazarevič. Tahle ta ukázka, která dozněla, je ze sbírky vícero krásných symfonických kusů a pochází ze 16. století. A Brancel, který jsme slyšeli, je francouzským tancem právě z tohoto období. Teď je krátce po 15. hodině úterý 1. září.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

A tak už dozněla první skladba, velice populární skladba, která byla uvedena na našem rádiu na krásném modrém Dunaji. Johanna Strause, Chicago Symphony Orchestra, řídil Daniel Barenboim. Za chvíličku uvedeme zpívanou skladbu, teda původně, a ona bude teď hraná na jiný nástroj, o tom za chviličku. Uslyšíme taky polonézu A-dur Friderika Chopina, zařadíme koncert číslo 1 A-dur pro housle a orchestr, či část symfonie číslo 7 A-dur Ludvíka van Beethovena. A teď k té následující skladbě. Giacomo Puccini napsal cyklus 3 písní, ale my tady jednu píseň Storiello d'amore uslyšíme v úpravě pro klarinet a orchestr. A zahrají na klarinet Sharon Kam a Württemberský komorní orchestr z Heilbronnu, který řídí Ruben Gazarian.

0: Klasik Praha.
1: Celý svůj život zasvětil lidem s duševními poruchami. Působil i v zahraničí, vyšla mu celá řada knih a ještě dnes občas přispívá zajímavými postřehy na svůj blog. Psychiatr Radkin Honzák v minulosti často spolupracoval s naším rádiem. V pořadu s premiérou ve čtvrtek v 19 hodin si o tom povíme víc. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda gamerům.
10: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Idyl Bire za klavírem hrála polonézu A-dur Friderika Chopina. Chcete zažít Adama Plachetku, jeho světový hlas zblízka? Můžete. Na 23. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu, který se koná od 2. do 20. září na mnoha výjimečných místech, třeba v kostelích Moravskoslezského kraje. Vedle velkolepých projektů nabízí letošní ročník také řadu komorních koncertů, které představí hudbu několika staletí v podání předních českých i zahraničních interpretů. A to je právě případ Adama Plachetky, pravidelného hosta předních světových operních scén, který se představí v programu věnovaném biblickým písním Antonína Dvořáka a výběru z nejlepších árií Mozartových oper. Za klavírního doprovodu Davida Švece nabídnou 6. září v ostravském sálu Vesmír večer, který umožní vnímat hlas Adama Plachetky i z jiné perspektivy. Bez orchestřiště a divadelní distance, v přímém kontaktu s publikem. A právě písňový recitál ukazuje interpreta v jeho nejcitlivější poloze. Každá fráze, význam slova i proměna barvy hlasu se odehrávají téměř na dosah posluchače. To je jeden z koncertů. Víc informací najdete na www.shf, tedy jako Svatováclavské hudební slavnosti.cz.

Tato melodie nese název Sladké ticho našeho lesa, tedy tato píseň, kterou napsal Honoré d'Ambrouis a zahráli soubor Les Musiciens de Saint-Gillien, řídil François Lazarevič a zpívala Julie Rose. Na flétnu pak hrál taky François Lazarevič. Je to titulní skladba alba, na kterém jsou skladby různých autorů a tady právě zpívá Julie Rose, což je francouzská sopranistka, vítězka pěvecké soutěže Placida Dominga Operalia 2023. Camille Saint-Saëns a jeho první klavírní koncert, to je další hudební titul. Ten koncert vznikl v roce 1858 a je jednovětý a tady je.

0: Koncert číslo 1 A-dur pro housle a orchestr Camille Saint-Saëns vám přinesli Ruggero Ricci, ten hrál na housle, a Cincinnati Symphony Orchestra řídil Max Rudolf.
1: Klasik Praha.
2: Každý den ji slyšíme, ale jak moc doopravdy vnímáme, co se za hudbou skrývá a co vše je s ní spojené? To vám podhalí nový pořad Spektrum hudby. V prvním díle se zaměříme na nostalgický hudební nástroj flašinet. Jak vypadá uvnitř a mnoho dalších zajímavostí vám prozradí můj první host, odborník na mechanické hudební nástroje Patrik Pařízek. Těším se v sobotní premiéře Spektra hudby v 18 hodin. Filip Sichra.
3: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Izomat stavebniny.
8: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
1: Klasik

A to je konec druhé věty Allegretto symfonie číslo 7 Adur Ludvíka van Beethovena. Londýnský The London Classical Players řídil Roger Norrington. Tahle ta symfonie tu začal skládat Ludvík van Beethoven u nás v Teplických lázních, kde se léčila. Premiéru měla 8. prosince roku 1813 ve Vídni. Před námi už je teď poslední zase skladba té další hodiny, je od Henryho Persla árie z narozeninové ódy pro královnu Marii. Ta se jmenuje Strike the Viola.

0: Pěvkyně, mezzosopranistka Lea Desandre zpívala z alba Song of Passion, tedy písně vášně, které je zaměřené na anglickou renesanci a rané baroko arii z narozeninové ódy pro královnu Marii. Come ye Sons of Art, Henryho Persla. Účinkoval soubor Jupiter spolu s Leou Desandre a řídil Thomas Dunford. Teď je 30 minut po 16. hodině.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Máte-li rádi operní tvorbu, tak jste zcela určitě slyšeli operu Síla osudu a s ní také tuto předéru k tomuto dílu Giuseppe Verdiho. Nová filharmonie z Londýna vám teď hrála a řídil ji Igor Markevič. Setkáme se teď zanedlouho s kratšími ukázkami. V hudbě Georga Filipa Telemana v jeho hobojovém koncertu, ve filmové hudbě z filmu Gejša Johna Williamse či oratorie Mesiáš Georga Friedricha Händla. A právě teď se rozezní zkrácená verze Bolera Morise Ravela. A tu nastudoval Miloš Karadaglič.

A jak jste sami poznali, anebo to možná víte, tak Miloš Karadaglič je kytarista, pochází z Černé Hory a zahrál zkrácenou verzi skladby Bolero Maurice Ravela spolu se studiovým orchestrem, který dirigoval Christoph Israel. Na Rádiu Klasik Praha teď nabídnu hudbu Georga Filipa Telemana, tak jak jsem o tom před chvilkou hovořil, jeho hobojový koncert a část Vyváče z tohoto díla a zahraje Albrecht Mayer.

Albrechta Mayera doprovodili berlínští barokní solisté s Rainerem Kusmaulem v části Viváče obojového koncertu Georga Filipa Telemana. Už jsem vám dlouho neříkal předpověď počasí, dnes je to už jasné, nejvyšší teploty se pohybují v Praze mezi 23 až 25 stupni, no a ještě se podíváme, jak bude dnes v noci a zítra. V noci mezi 13 až 11 a jasno a polojasno a zítra ve středu očekáváme polojasno až oblačno, přechodně i zataženo a nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů a beze srážek. Teď je to filmová hudba z filmu Gejša Johna Williamse, takzvaný předsedův valčík. A účinkují Anne-Sophie Mutter, ta bude hrát na housle, a Arts Orchestra of Los Angeles řídí autor.

0: Klasik Praha.
1: Autorem první dochované česky psané opery o původu Jaroměřic je František Antonín Míča, moravský skladatel, který se narodil v Náměšti nad Oslavou 2. září 1696, tedy před rovnými 300 lety. Více včetně ukázek v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii z Nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
4: Více na lobkovic.cz.
5: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
9: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
8: Mají i pořádný stroje?
9: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

To byla ukázka z oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händla ze druhé části tohoto díla. Účinkoval basbaritonista Nathan Berg spolu s Lazar Florissant, řídil William Christie. Teď jedna pozvánka do Nelahozevsi, což je nedaleko tady odsud blízko Kralup. Nad Vltavou, nebo chcete-li Mělníka, pokud byste to neznali. V letošním roce totiž oslaví Dvořákova Nelahozeve svůj jubilejní 75. ročník. A je to dlouholetý festival. Poprvé se konal v roce 1951. Je tam zase připraven bohatý celodenní program, který vyvrcholí provedením symfonie číslo 9 z Nového světa v podání symfonického orchestru Pražské konzervatoře. Ten tradiční festival se koná vždycky v neděli, která je nejblíže skladatelovým narozeninám, tedy letos připadá na 6. září, a v tom dnešním dni tam nebudou chybět i další akce, kdy dopoledne v kostele svatého Ondřeje zazní lužanská mše, tedy mše D-dur v podání Vladimíra Roubala a kolegia Strahověnce. Bude i slavnostní zahájení u pomníku Antonína Dvořáka, tam bude zase hrát dechový orchestr Pražské konzervatoře Rejdišťanka. No a to není zdaleka všechno, řada akcí bude taky v rytířském sále zámku Nelahozeves, kde vystoupí klavírista Matyáš Novák v debatě a taky s živými hudebními ukázkami, a odpolední koncert samozřejmě taky nechybí, ale o tom už jsem hovořil, z Nového světa Antonína Dvořáka. Zajeďte do Nelahozevsi a určitě nebudete zklamáni 6. září. A doufám, že nebudete zklamáni ani z dalšího programu našeho rádia. Teď vám pustím Adagio di Molto, koncertu pro housle a orchestr D-moll Jeana Sibelia. Na housle bude hrát Janin Janssen a filharmonii Oslo řídí Klaus Mäkelä.

Z baletní světy S-dur Gustava Holsta jsme hráli Karneval. Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě řídil Adrian Lieper. A hudbě Gustava Holsta je zasvěcen i dnešní večerní koncert bez smokingu na rádiu Klasik Praha, neboť od 20 hodin uslyšíte asi to nejznámější dílo tohoto skladatele, svitu pro orchestr Planety. Postupně se projdeme tedy planetami na hvězdné obloze nebo na planetární obloze, přesně řečeno, a hrát vám dnes večer bude Český národní symfonický orchestr, který bude řídit Paul Freeman. Olivier Messiaen připravil v úpravě pro klarinet, tedy napsal dílo Vocalise Etude a my ho uslyšíme v provedení klarinet a akordeon a zahrají Anna Paulová a Jiří Lukeš.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lípamuzika.cz.
3: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
8: Ratatararararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Klasik Praha.
10: Klasik Praha.

Hrál vám Earl Wild a RCA Victor Symphony Orchestra. Tedy jinak řečeno symfonický orchestr společnosti RCA Victor, a to Presto Giocoso, koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 D-moll Edwarda Alexandra McDowalla. Poslední skladba, sáhneme do legend Antonína Dvořáka v této hodině, v té poslední skladbě, a pustíme si Allegro Giusto.

A už máme po první skladbě po 17. hodině, blížíme se k 18. ke zprávám, ale mezi tím uslyšíte kromě této skladby, což byla předehra Masky a Bergamasky Gabriela Foré v provedení Orpheus Chamber Orchestra, taky hudbu Antonína Dvořáka, pustíme si jeden slovanský tanec a nebo delší ukázku z filmu Zorro, tajemná tvář od Jamese Hornera jako autora hudby. A uslyšíme i skladby Giacomo Pucciniho, to bude opera Madame Butterfly z Leontine Price, či skotskou fantazii pro housle a orchestr Maxe Brucha.

Pokračovali jsme koncertem pro violončelo a dechový orchestr částí menuet Friedricha Guldy. Učinkovali Edgar Moreau, na violončelo hrál, a soubor Les Forces Majeures, řídil ho Rafael Merlin. Operu Libouche, tak tu velmi často neslyšíte. Na koncertních polích je to opera, která je určená od Bedřicha Smetany tedy a od pořadatelů hlavně. Ke slavnostnímu použití, ale teď hudební vydavatelství Suprafon vydá 18. září na 3 CD a digitálních platformách mimořádnou nahrávku Smetanovy slavnostní opery Libouche, jeden z nejvýraznějších projektů roku české hudby 2024, byl nahrán na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro. Na té nahrávce se podíleli Česká filharmonie, Národní festival Smetanova, Litomyšl, Pražský filharmonický sbor a přední čeští solisté s Kateřinou Kněžíkovou v titulní roli. Se spojili pod vedením dirigenta Jakuba Hrůši. Víc informací si můžete přečíst zase na našem webu. A my se přidržíme teď české hudby a od Antonína Dvořáka se rozezní Srbské kolo z druhé řady slovanských tanců.

Srbské kolo, tedy ze druhé řady slovanských tanců, provedl právě tento tanec číslo 7 C-dur Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze. Řídil ho Vladimír Válek. Filmová hudba. Hned po ní řekne taky Nikola Bojčev, jaká bude premiéra jeho pořadu zítra ve středu 2.9., tedy jaké bude konkrétně téma. A teď je tu hlavní téma z filmu Zorro, tajemná tvář. Hudbu napsal James Horner, zahraje City Light Symphony Orchestra pod vedením Kevina Griffise, což je britský dirigent syn Havarda. Griffise, to určitě budete z filmové hudby taky znát, tak si pojďme teď poslechnout tuhle hudbu z dobrodružného filmu s Antoniem Banderasem v hlavní roli.

0: Klasik Praha.
1: Zemřel americký herec Tim Curry, známý rolemi ve filmech jako Sám doma dvě, Ztracen v New Yorku, Hon na ponorku nebo Tři mušketýři. A právě na projekty Tima Curryho se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii z Nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
5: Více na lobkovic.cz.
6: Špičkoví světoví varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
7: Obnovené lety z Aerofilms do metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met Opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otello a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
12: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Solové vystoupení Jiřího Bárty teď představovalo preludium svity pro violončelo číslo 1 G-dur Johanna Sebastiana Bacha. U svatého Jakuba dál probíhá varhaní festival, je to už 31. mezinárodní varhaní festival, vždycky se koná ve čtvrtek od 19 hodin v Bazilice svatého Jakuba v Praze na Starém městě v Malé Štuparské 6. A tentokrát jste zváni na 3. září, už pozítří, na dialog varhan a trombonu od 19 hodin. Tam vystoupí Irena Chřipková z České republiky a Robert Kozánek taky z České republiky. Tokáta Irena, když řeknu od Jiřího Temla, jasně věnována Ireně Chřipkové, v české premiéře tam zazní, od Alexandra Gilmana a pak symfonický kus, tedy 3. sonáta C-moll, no a od Josefa Boneta a symfonická legenda opus 5, takzvaná heroická. Tak to je program toho dalšího koncertu varhanního festivalu u svatého Jakuba a to 3. září v 19 hodin.

Náš vynikající hráč na trubku Miroslav Kejmar zahrál s komorním souborem České filharmonie, který vedl Petr Škvor, Allegro koncertu S-dur pro trubku a orchestr Josefa Haydna. Příběh Madame Butterfly v opeře Giacoma Puccinio je určitě nezapomenutelný na operním jevišti a arii z opery vám teď zaspívá Leontine Price. Za doprovodu New Philharmonia Orchestra řídí Edward Downes.

0: Náš program teď roztančila polonéza z baletních scén Alexandra Glazunova. Minnesotský orchestr řídil Edo Devard.
1: Klasik Praha.
2: Dvě sonáty pro violončelo a klavír od Johannesa Brahmse nabízejí krásné melodie, vystříbenou formu, drama i něhu. Přední italský čelista Mario Brunello nám je obě společně s klavíristou Andreou Lucchesinim zahraje v dalším dílu pořadu Švédský stůl v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
5: poetickou grotesku inspirovanou životem z Deny Salivarové a Josefa Škvoreckého
4: Dívenka na trampolíně.
5: Dopsal jsem to nad ránem. Můžu ti přečíst poslední větu?
4: Komorní hra Pavla Jurdy
5: ve studiu Švandova divadla.
4: Tak to si napsal moc krásně.
6: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena a tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
7: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
8: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
9: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonků pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonků i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Tohle je Klasik Praha.

Scherzo Allegro ze skotské fantazie pro housle a orchestr Maxe Brucha, to je skladba, která byla, alespoň tedy tato nahrávka, nominována na cenu Grammy za rok 2018 a ta nominace patřila houslistovi Joshua Bellovi taky samozřejmě a Academy of St. Martin in the Fields a právě toto těleso taky řídil Joshua Bell. Závěrečná skladba této hodiny před zprávami, to bude část písňového cyklu Schwanengesang Franze Schuberta.

0: Ze Schubertových písní, tedy z písňového cyklu Schwanengesang, byla tato serenáda, kterou zaspívala Fatma Said za klavírního doprovodu Malcolma Martino. Je 18 hodin.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Při pohledu na návrh rozpočtu veřejných vysokých škol za rok 2027 si rektoři zoufají. Oproti letošnímu roku nejenže neporoste, ale má dokonce poklesnout na 35,9 miliardy korun. Školy, které poslední roky volají po navýšení financí, varují, že nezvládnou obsloužit silné ročníky. Vysoké školy letos hospodaří s rozpočtem přibližně přes 36 miliard korun, ale požadovaly minimálně 41 miliard. Nyní se situace opakuje. Za útokem drony v Lipsku stál určitě Kreml, říká Německo. Německo uzavře ruský konzulát. To jsou teď hlavní titulky všech zpráv. Za srpnový hybridní útok to bylo na letišti Lipsko-Halle. Na tiskové konferenci to řekl Alexander Dobrindt, německý ministr vnitra. Provedli ho podle něj Moskvou najetí agenti. Německo podle ministra vnitra reaguje na ruský hybridní útok řadou opatření. Zároveň podle Dobrindta posílí kontroly ruských občanů, zvýší tlak na ruskou flotilu a bude v této otázce úzce spolupracovat s NATO. Po loňském prvním ročníku se do Hradce Králové vrátí Mezinárodní festival hudby a architektury Jaroslava Svěceného, nazvaný Architony. Propojí výrazné hudební zážitky s mimořádnou architekturou místa. Přehlídka již se letos uskuteční od 11. do 14. září. Představí Hradec Králové prostřednictvím živé hudby, architektury i výtvarného umění. A na závěr zpráv počasí. V noci bude jasno až polojasno, ve druhé polovině noci oblačno, nejnižší teploty 13 až 11 stupňů. Zítra očekávejte více oblačnosti, ale bez deště. Nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Podobně jako na konci té minulé vysílací hodiny i na začátku té druhé po zprávách se zpívalo, tentokrát ve hře Sen noci svatojánské Felixe Mendelssohna Bartholdyho, tedy podle Williama Shakespearea. Zpívala Edith Matiss a hrál symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, který řídil Rafael Kubelík, přidal se také sbor Bavorského rozhlasu. No a teď uslyšíme sice taky píseň Krásný večer Bossua, ale v úpravě pro housle a klavír Claude Debussyho.

Krásný večer v úpravě pro housle a klavír zahráli Lisa Batiašvili na housle, Jany Gnéze Segan na klavír a byla to Debussyho píseň z roku 1891 samozřejmě, zhudebněná báseň Paula Bourgeta. Budeme poslouchat hudbu ze symfonické tvorby. Symfonie číslo 20 Roberta Schumana v druhé části této hodiny a v závěru taky symfonie číslo 25 G-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Ale nechybí ani vynikající dílo George Gershwina právě nyní Allegro agitato koncertu pro klavír a orchestr F-dur tohoto skladatele. A hrají André Preven na klavír a Pittsburghský symfonický orchestr, který řídí sám klavírista a dirigent André Preven.

Příběh Orfea a Euridiky zpracoval Christoph Willibald Gluck ve svém operním díle a tohle byl tanec blažených duší. Orchestr Královské opery Covent Garden řídil Georg Scholty. Věřili byste tomu, že už 20 let můžeme chodit do kin na představení metropolitní opery v New Yorku? Ano, do tohoto nejkrásnějšího operního domu, a to v kinosálech po celém světě. A 19. září letošního roku proběhnou v kinech oslavy. Diváci se mohou těšit tady na památné momenty z více než 185 představení, přenášených do celého světa živě právě z jeviště metropolitní opery. Takže si tady připomeneme třeba Joyce Di Donato, Elinu Garanču, Dmitrie Hvorostovského, který už není mezi námi, Jonase Kaufmana a mnohé další. Délka představení zatím nebyla upřesněná a ani začátek tady nějak výrazně nevidím, ale když se podíváte na stránky Aerofilms, tak tam to potom najdete. 19. září 2026. My se podíváme do filmu taky, ale jiného, do filmu The Artist Ludovika Börse. A bruselská filharmonie, kterou řídí Ernst van Thiel, zahraje jedno téma tohoto filmu.

0: Klasik Praha.
1: Začíná nám nová sezóna, nový školní rok a také nové díly pořadu Na osobní notu. A můj host stojí na novém začátku. V červenci se rozloučila s místem ředitelky divadla FX Šaldy v Liberci, kde byla ale také dříve režisérkou, dramaturgyní a šéfkou opery. Co jí čeká nového? Je lepší odejít někam nebo se na chvíli ocitnout ve vzduchoprázdnu? Nejenom o tom budu hovořit s Lindou Hejlovou Kepertovou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Je mi ctí být rezidenční umělkyní 19. ročníku Festivalu klasické hudby Dvořáková Praha. Těším se na vás s mými kolegy v Rudolfínu i na dalších koncertních pódiích. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Tohle je Klasik Praha.

Tomáš Víšek natočil album Franz Liszt a česká hudba a z cyklu Na svaté hoře Antonína Dvořáka byl Tomáš Víšek interpretem teď části Na svaté hoře. Tam totiž nebyla jenom právě hudba Franze Liszta, ale i dalších autorů na tomto albu. Za chviličku další skladby, ale předtím připomenu večerní pořady Rádia Klasik Praha. V 19 hodin přijde do studia Jan Simon, ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha, do pořadu Hudba v miléniu. Ten uvádí můj kolega Ondřej Fischer a festival začíná už na sklonku tohoto týdne. No a já si přivítám taky svého hosta dnes, bude jím režisér Jan Hřebejk v repríze pořadu z archivu osobností ve 22 hodin. Symfonická tvorba je v této hodině zastoupena ještě symfonií číslo 20 dur Roberta Schumana částí Allegro molto vivace. Riccardo Muti řídí vídeňské filharmoniky.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už více než 30 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

Francouzské smyčcové kvarteto, které se jmenuje Quatuor Eben, hraje jazz i crossover, ale i klasiku, to určitě znáte i z našeho vysílání. A teď to bylo v úpravě pro smyčcové kvarteto skladba Charlese Mingase Goodbye Pork Pie Hat. A je tu poslední skladba před 19. hodinou před pořadem Hudba v miléniu. Ivan Dlask se s vámi od mikrofonu teď už loučí, přeji příjemný večer s našimi pořady a hudbou a pouštím Allegro con Brio, symfonie číslo 25 G-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Brucknerův orchestr z Lince řídí Martin Ziegart.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: poetickou grotesku inspirovanou životem Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého
0: Dívenka na trampolíně.
1: Dopsal jsem to nad ránem. Můžu ti přečíst poslední větu?
0: Komorní hra Pavla Jurdy
1: ve studiu Švandova divadla.
0: Tak to si napsal moc krásně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

0: Klasik Praha.
1: Klasik Praha. Hudba v miléniu.
0: O klasice v 21. století.
2: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který můžete poslouchat na frekvenci 98,7 FM v našem vysílání vždy s premiérou v úterý od 19 hodin. A bez hudebních ukázek ho najdete také na internetu, na našem webu, na Spotify nebo v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Fischer. Začíná nová koncertní sezóna a tradičně v září patří k největším hudebním událostem festival Dvořákova Praha, který bude mít letos už 19. ročník. 5. září ho ve Dvořákově síni Rudolfina tradičním programem zahájí orchestr proslulého milánského operního domu Filharmonika della Scala. Rezidenční umělkyní bude Magdalena Kožená, přijede také Vídeňská filharmonie, slavní solisté i dirigenti. A já jsem rád, že o programu letošního ročníku si dnes opět budeme moci popovídat s ředitelem festivalu Dvořákova Praha, intendantem Akademie klasické hudby, klavíristou a letos nově také prezidentem Asociace hudebních festivalů České republiky. Jan Simon je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Než se dostaneme možná k programu Dvořákovy Prahy, já bych se právě chtěl zeptat na tu novinku, tedy na vaši funkci prezidenta Asociace hudebních festivalů, aby se o tom posluchači něco dozvěděli, protože vím, že asociace už existuje 30 let, ale třeba o její činnosti úplně každý neví. Tak koho všechno zastupuje, co je jejím smyslem a co konkrétně obnáší ta vaše funkce?
3: Tak asociace jako taková sdružuje vlastně ty nejvýznamnější festivaly klasické hudby, ale nejenom ty nejvýznamnější z hlediska počtu návštěvníků. Úkolem asociace je obecně zastupovat zájmy všech jejich členů vůči státní správě. Velmi důležité je to třeba při řešení státního rozpočtu, který se týká grantové politiky na Ministerstvu kultury České republiky. To si myslím, že vůbec v současné době to nejdůležitější, protože doba není jednoduchá a tady si myslím, že vůbec velikost a význam festivalu nehraje roli. Jedná se obecně o živé umění, o celý ten kulturní sektor. Jak na poli klasické hudby, tak samozřejmě i mimo rámec asociace jsme členy třeba Unie zaměstnavatelských svazů a podobně, takže se zúčastňujeme zcela nehudebních setkání, jako je tripartita a podobně, ale v podstatě jde o jediné, pokusit se zajistit co nejlepší podmínky pro financování živé kultury, kam bezesporu festivaly patří, bez jakékoliv pochybnosti, takže to je velmi zjednodušeně řečeno, co je úkolem naší asociace.
2: Mně se právě moc líbilo, jak jste třeba zdůrazňoval i v tiskové zprávě, že ta asociace má být oporou pro celé to festivalové spektrum, včetně těch menších a regionálních pořadatelů. Je známo, že malí pořadatelé to vždycky měli těžké a zvlášť v této době si myslím, že to je dost palčivý problém. Tak co třeba konkrétně může asociace udělat pro tyto menší pořadatele, nebo co naopak mohou zase oni třeba dělat pro své přežití, co byste jim doporučil?
3: Tak doporučení, které myslím, ale si znají všichni naši pořadatelé festivaloví, je neopírat se o jeden zdroj financování, že dnes skutečně to více zdrojové financování a řekl bych s větším zaměřením, pokud to jen trošku jde vlastně mimo veřejné zdroje, je strašně důležité, protože konec konců každý podnikatel, pokud založí své finanční portfolio nebo kapitálové portfolio z více jak 30% na jednu položku, tak je v permanentním ohrožení. A samozřejmě ta predikovatelnost rozpočtu veřejných financí je v tuto chvíli, a ona nikdy nebyla jednoduchá, ale v tuto chvíli velmi obtížná. Zrovna aktuálně probíhají vlastně velmi intenzivní jednání s Ministerstvem kultury, co se týče strategického dokumentu, což je státní kulturní politika. Myslím si, že to hodně proběhlo i médií. A vlastně se hledá takový tvar, který by byl pro jakoukoliv vládu závazný v tom, jak se vlastně při rozdělování veřejných financí chová bez ohledu na to, jaký typ politické reprezentaci v aktuálním okamžiku na ministerstvu a ve vládě vlastně je. Je to velmi složité. Víme, v jaké situaci kultura jako taková vždy v té hierarchii hodnot a prioritách vlastně fungovala, že je to takové to nejvíc viditelné a nejsnažší, jak si do toho sahnout, aby se dokázali financovat jiné sektory. Je to nezávidění hodný úkol. Na druhou stranu, dejme tomu, privátní sektor stále nemá vhodné podmínky pro to, aby byla vůle nejenom z hlediska společenské zodpovědnosti věnovat finanční prostředky ze svých zisků na podporu kultury, ale prostě, aby tam byla i ekonomická motivace takovéto věci dělat bez nějakého většího uzardění. Takže myslím si, že kromě toho, že když bych zjednodušně nazval asociaci jako svým způsobem, a to slovo není, nemáme moc rádi, nemáme ho v pozitivních konotacích jako lobbystickou organizaci, tak je to taky organizace, která by měla vést šířit osvětu. A to nejenom vůči politické reprezentaci, ale i do svých vlastních řád, jak se chovat v tomto prostředí a také vůči veřejnosti, protože já nejsem příliš přítelem internetových debat nad jednotlivými články, ale musím bohužel konstatovat, že ten obraz o tom, co je umění, co je živé umění, kdo jsou umělci, je značně zmatený a ne vždy úplně pozitivně obrácený a myslím si, že mnoho našich spoluobčanů ani neví, co obnáší reálně práce umělce nebo v uměleckém sektoru, že to je také třeba i spousta technických profesí, které vytváří tu podporu a že to zaměstnává ne tisíce nebo desetitisíce, ale že jsou to statisíce lidí, kteří jsou i existenčně na kultuře pracovně závislí, existenčně závislí. Takže myslím si, že to pojetí té práce je daleko širší, než možná by na první pohled se mohlo zdát.
2: Tak držme kultuře palce a věřím, že Asociace festivalů České republiky v tom bude tedy lobovat správným způsobem. Ale pojďme teď k tomu hlavnímu, proč jsme se tady sešli, což je letošní 19. ročník Dvořákovy Prahy. Filharmonika de la Scala bude letos zahajovat orchestr slavného milánského divadla se svým šéfdirigentem, kterým je tedy legendární Ricardo Chailly. V tradičním programu se představí jako solistka violončelového koncertu Julia Hagen, což je poměrně mladá hráčka. Já vím, že pochází z významné hudební rodiny, nicméně nevím, jestli místní publikum je s ní už obeznámeno, tak mohl byste přiblížit tuto mladou dámu, která přednese Dvořákův koncert?
3: Tak kromě toho, že já ji sleduji na různých světových koncertních pódiích, tak má pro mě ještě jakousi osobní přidanou hodnotu, že je studentkou mého bývalého violončelového kolegy a velkého přítele a dneska jednoho z nejvýznamnějších violončelových světových pedagogů Wolfganga Emanuela Schmidta. A já to mám vždycky tak, že pokud se mi objeví čelista, kterého jsem ještě neměl ve festivalovém programu a neznám úplně důvěrně jeho profil, tak můj první dotaz směřuje právě na Wolfganga a potažmo jeho třídního kumpána, oba dva totiž vystudovali u Davida Geringa se v Lübecku, kde jsem sám v devadesátkách jako student, tak jako pedagog působil a vždycky se zeptám, doporučíš mi ho nebo doporučíš mi? A u Julie Hagen to bylo bez jakékoliv zaváhání a říkal, skutečně to je jako fantastická čelistka a tam nemůžete prostě udělat špatnou volbu, takže já to mám spíš z té osobní stránky.
2: Mně je sympatické, že místo opakování zahajovacího koncertu, jak se to často na festivalech dělá, tak Filharmonika de la Scala hned o den později v Rudolfinu zahraje jiný program s jiným solistou. Zazní tam Čajkovského čtvrtá symfonie, Rachmaninov, symfonická báseň Útes a taky čtvrtý klavírní koncert, který mám moc rád. Mám rád ty jazzové harmonie zahuštěné Gershwina, jehož vliv tam taky trošku slyším. Ale přijde mi, že je trošku popelka mezi Rachmaninovovými koncerty ten čtvrtý.
3: A ono je to možná v té tematické nosnosti, kdy speciálně druhý a třetí klavírní koncert jsou skutečně ty v uvozovkách šlágry, které dobývají světové koncertní sály v podstatě už skoro, no, u druhého klavírního koncertu už je to více jak 100 let od jeho vzniku. No, ale ta pianistika, ta fenomenální architektonická stavba a invence melodická, kterou Rachmaninov měl, ta se promítá jak do prvního, tak do čtvrtého klavírního koncertu a do rapsidie na Paganiniho téma. Já vlastně mám strašně rád jakékoliv dílo od Rachmaninova, i když za svých studií v Lübecku tam působil pedagog hudební teorie, který psal slívnoty pro Deutsche Grammophon doktor Volker Scherlis a ten měl strašidelnou hlášku, kdy říkal, že Rachmaninovova hudba je vlastně druhotřídní hudba, prvotřídně zkomponovaná. A tehdy jsme tak jako možná, jak jsme byli progresivisti v souvislosti s vlastním věkem, tak jsme měli pocit, že vlastně s ním musíme souhlasit. A čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, jak geniální je i ta tematická, ta invenční stránka Rachmaninovovy hudby. Je to úplně jiný proud než jeho vrstevníci, když třeba vezmu začínající druhou vídeňskou školu a podobně, ale je to hudba třeba jeho rušení taktových čar, vlastně ty nekončící fráze, kdy už máte pocit, že to skončí a on to vždycky ještě harmonicky nastaví. Je to fantastické a co je samozřejmě na tom patrné nad čímkoliv, co Rachmaninov vypustil z pera pro klavír, že to je napsáno pro klavír. Vlastně neznám skoro, bych řekl, paralela je Chopin list v 19. století, ale u Rachmaninova je to dotaženo vlastně ten maximální potenciál klavíru jako nástroje. On dokázal využít absolutně bez zbytku a jeho klavír je vždycky krásně znělý, barevný. Je to opravdu fenomenální hudba.
2: Mimochodem ten solista toho druhého koncertu, který tady odehraje Filharmonika de la Scala, jmenuje se Alexandr Malofejev, tak ten shodou okolností vydal letos u Sony debutové album, kde hraje právě Rachmaninova. Tak já navrhuji pustit si jako první hudební ukázku v dnešním pořadu Rachmaninova v jeho podání, abychom to zahájili něčím patřičně ponurým, tak rovnou známé Preludium cis moll.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, hostem dnešního pořadu Hudba v miléniu je ředitel festivalu Dvořákova Praha Jan Simon. Povídáme si o programu letošního 19. ročníku. Právě teď nám hrál klavírista Alexandr Malofejev, který rovněž hudbu Sergeje Rachmaninova přednese na druhém koncertě letošního ročníku 6. září v Rudolfinu spolu s orchestrem Filharmonika de la Scala. Letošní rezidenční umělkyní bude Magdalena Kožená, která představí tedy různé tváře svého umění v rámci několika večerů s klavírem, smyčcovým kvartetem i s barokním souborem, také jako mentorka mladých hudebníků. Tak co všechno tedy Magdalena Kožená v rámci své rezidence vlastně předvede?
1: Tak svou rezidenci načne písňovým recitálem, kde jím partnerem bude fenomenální klavírista Kirill Gerstein. Je to večer, na který já se obrovsky těším. Uslyšíme písně Rachmaninova, Bartoka, Dvořáka, Janáčka. Magdalena vždycky si volí skvělé instrumentalisty, klavíristy jako partnery. U toho Kirilla to má ještě takovou přidanou hodnotu, že Kirill se nám v programu objeví také v další roli, a to poměrně netradiční, a upřímně vlastně on jako komorní hráč taky nebývá úplně často spatřován na koncertních podích. Takže to je ten zahajovací koncert cyklu Magdaleny Kožené, který je 7. září. Následně potom Magdalena Kožená vystoupí 11. září se smyčovým kvartetem České filharmonie, kde se podělí vlastně o díla Ernesta Chaussona, Maurice Ravela, Antonína Dvořáka. Dalšími partnery i budou hráči České filharmonie a klavírista Karel Košárek. Já se osobně strašně těším na to, že Magdalena se představí i ve své další roli jako pedagožka. Možná ta její pedagogika úplně jaksi známá není, je známá její aktivita kolem základních uměleckých škol, kde její nadační fond vlastně podporuje, řekněme, to všeobecné hudební vzdělávání, rozvoj, z kterého tak jako třeba ve sportu potom z té základny mohou vzejít ty budoucí hvězdy, a ona nám vlastně představí 4 přicházející hvězdy světových polí. To už nejsou studenti ani vlastně na úrovni konzervatoří, neskuli teda základních uměleckých škol, jsou to lidé skutečně na prahu profesionální kariéry. Je to sopranistka Emma Balunová a další sopranistka Amálie Motošická, tenorista Dominik Urbánek a Teodor Šimáček. A Magdalena chystá i jedno překvapení v rámci tohoto koncertu. Vlastně tyto talenty uvede v Anežském klášteře. A je to vlastně strašně hezké, že člověk, který v životě dosáhl, nechci říct všeho, ale mnohého a strašně významného, cítí tu potřebu podělit se o své zkušenosti a vybudovat si vlastně ty následníky, vlastně tu strukturu nebo poslo, aby byla zajištěna ta kontinuita toho, co sama Magdalena bezesporu na absolutní světové úrovni dělala. No a ten závěrečný koncert toho jejího cyklu proběhne 16. září v pražském Rudolfínu, kdy věnuje celý večer tomu, z čeho vlastně vyrostla, tomu, co jí poslalo na ty světové hudební výšiny, což je barokní hudba. Je to podsta, koncert se jmenuje Una festa baroka. Spoluúčinkovat bude komorní orchestr České filharmonie s dirigentem Andreou Marconem a zazní díla Vivaldiho a Händla.
0: Já jsem si říkal, jestli vlastně ta její rezidence nějak navazuje na tu loňskou řadu Kateřiny Kněžíkové, která taky prováděla Dvořákovy písně v rámci Dvořákovy Prahy. Je v tom nějaká souvislost, že třeba budou provedeny nějaké cykly, které loni nezazněly?
1: Budou provedeny i částečně i to, co zaznělo. Zazní i nově některé cykly, které skutečně Kateřina nebyla schopna. Ono v rámci jedné rezidence, jednoho festivalu, to vlastně ani není možné. Je to i v zájmu publika. My chceme Dvořákem lákat na festival a ne přemírou interpretaci jeho děl odrazovat. A ono se konec konců i ten náš Dvořákolekční, to souborné provádění, vlastně písoňovou tvorbou uzavírá. Trvalo to v podstatě tuším 10 let. Dvořák byl nesmírně plodný autor. Takže ano, ale Magdalena se na to dívá trošku zase jiným prismatem, což je na tom nesmírně cené, než třeba Kateřina Kněžíková. Daleko větší měrou kombinuje Dvořákova díla s díly zahraničních autorů, vrstevníků. Objevuje se daleko častěji v jejich programech i vlastně čistě instrumentální skladby, které ale s tou tvorbou, která je písňovou tvorbou, která je prováděna na těchto koncertech, velmi úzce koresponduje.
0: Jak jste už říkal, tak na tom recitálu 7. září v Rudolfinu tedy Magdalenu Koženou doprovodí Kirill Gerstein nebo Gerstein, nevím, jestli říkal Gerstein, asi jedna je americká verze, druhá německá, nevím, jak se to vyslovuje.
1: Navíc Kirill bydlí v Berlíně, ano, takže ano, my jsme taky řekli Steinway.
0: A o něm jsem tedy netušil, že je i jazzman, protože 9.9. zahraje v Duu s Bradem Meldauem multižánrový program, takže bude improvizovat?
1: No, budou improvizovat tak dalece, že přestože jsme se snažili vydupat sobou interpretů pevný program, tak se nám to nepodařilo a to poslední sdělení bylo, že se vlastně skutečně budou rozhodovat až na pódiu. Jedno je jisté, že kromě klasických děl, ať už pro jeden či dva klavíry, zazní i jazzové standardy, ale také to, co napsal sám Brad Meldau a je spousta improvizace, ale vlastně já se na to strašně těším, bude to určitě večer plný překvapení a Brad je samozřejmě držitelem ceny Grammy. Je to dnes vlastně jeden z nejváženějších jazzových pianistů, ale on je tvůrce, kdo poslouchá jeho nahrávky, tak vlastně ví, že to není o té klavírní exhibici, ale je to vlastně o té hudbě samotné a já se vlastně těším na tu meditaci mezi Kirillem a Bradem, která proběhne přímo před diváky a posluchači ve Dvořákově síni Rudolfína.
0: Když už jsme u těch držitelů ceny Grammy, nepochybně houslistka Hilary Hahn taky nějakou má. To bude
1: rovnou tři.
0: Dokonce tři, vidíte. To bude velká zahraniční hvězda, která se tedy představí 12. září s Vídeňskou filharmonií a s Dvořákovým houslovým koncertem, tak to bude taky hezká příležitost slyšet domácí repertoár v rukou takovéto světové hvězdy.
1: Já si strašně cením, pardon, že vám skakuji do řeči, ale já si strašně cením toho, že i takový orchestr, jako je Vídeňská filharmonie nebo vídeňští filharmonici, Hilary Hahn respektují vlastně festivalové přání a dokáží do své dramaturgie, byť ten jejich program je vlastně koncipován pro mnoho koncertních míst v rámci aktuálního turné, které je v Lucernu, Salzburku, NSK festival v Bukurešti, že vlastně vyslyšeli to naše přání, aby byl interpretován Dvořákův houslový koncert. A zase bude to úplně jiný pohled na to dílo, protože to je vlastně to cenné. Máme dané noty, ale s každou skutečnou osobností a Hilary Hahn skutečně je bez jakékoliv diskuze obrovská osobnost. Do toho zase vnese svůj pohled a mít ta srovnání, když slýcháme tento koncert, jak v podání špičkových českých houslistů, pamětné provedení Josefa Špačka z Akademie v St. Martin in the Fields na festival, jako záskok za Joshua Bella, Gil Shaham. Prostě bude to zase další úžasné provedení a já se na to osobně těším. O to víc, že v druhé půlce zazní moje milovaná skladba a to je svita z Prokofievova baletu Romeo a Julie, což pro takový orchestr, který disponuje v podstatě neomezenými zvukovými možnosti, jako jsou vídeňští filharmonici, tak to, já se tohodle toho koncertu nemůžu dočkat.
0: Mimochodem, Hilary Hahn nedávno jsem zaregistroval, rušila koncerty, měla nějaké zdravotní problémy s páteří, tak bylo to její pražské vystoupení v ohrožení?
1: Nebylo. Nebylo. Jsme od začátku o této, ta pauza byla částečně avizovaná. Tam šlo o to, jestli vlastně ukončí tu svoji absenci v prosinci anebo v březnu. Nakonec došlo na ten březen. A samozřejmě jsme byli velmi ostražití a vznášeli jsme na agenturu násobný dotaz, zda i skutečně program takto sedí. Já nepochybuji, že Vídeňáci by byli schopni přivést jiného skvělého houslistu. Nicméně, když se jednou řekne, že přijede Hilary, tak by měla přijet Hilary.
0: Jasně. Ostatně housle tedy budou významným prvkem letošní dramaturgie. Už jste zmiňoval Gila Shahama, který zahraje na závěrečném koncertě Prokofievu v koncert číslo 2. Taky Josefa Špačka, ten zahraje Šostakovičů koncert číslo 1 s Tonhalle orchestrem curišským a dirigentem Pavem Jervim. Když tady byl Josef Špaček před časem, tak mi říkal, že jeho děti mají hrozně rádi Šostakovičů v houslový koncert, což jsem se teda trošku divil, že se taková hudba líbí dětem, ale
1: Já se nedivím. Já mám dceru, která je totálně nehudební ve smyslu vztahu ke klasické hudbě. Trošku se rodině jaksi oddálila v tomto směru. Nicméně pamatuji si na koncert, kdy jsem hrál s Českou filharmonií a na programu byl svita z baletu Šroub Šostakovič, Schumannův čelový koncert, klavírní koncert Kláry Schumannové a na konci už nevím, co bylo co. A byla to takzvaně ta klasika, ten standardní repertoár. A dceři bylo tehdy 10 let a já jsem si ptal, tak co, líbil se ti koncert? Já jsem čekal, že na tatínka zapije chválu. A ne, Šostakovič.
0: No.
1: Balet Šroub, že? Ani já se přiznám, že jsem to neznal. Samozřejmě to není úplně to progresivistické dílo, ale vlastně já jsem říkal, a co tě na tam bylo? No on je to takový živý a furt to nějakým způsobem jako tancuje. Mě to strašně bavilo. No.
0: Je pravda, že ta rytmičnost, ta je tam výrazná i v tom houslovém koncertě rozhodně. Tak Josef Špaček říkal, že na Dvořákově Praze děti vlastně možná poprvé uslyší tatínka hrát naživo tento svůj oblíbený koncert, takže se na to moc těší. Ještě k tomu Dvořákovi, opět v rámci festivalu bude koncertně provedena jedna z mistrových oper, což už je taky taková tradice. Tentokrát to bude Jakobín, což je opera, kterou, myslím, nevídáme zas tak často na našich jevištích, i když třeba nedávno ji uvedla různá tuzemská divadla jako Národní divadlo Brno. V čem je vlastně Jakobín, co by opera, která do značné míry pojednává o společenských poměrech v dobách francouzské revoluce, tak čím je třeba stále zajímavý pro dnešní publikum a v čem bude zajímavé toto koncertní nastudování?
1: Já si myslím, že právě proto, o čem ta opera je, že to je téma poměrně aktuální. Myslím si, že je tam ještě jeden moment, který je důležitý, to je Stesk po domově. A myslím si, že v dnešní době, kdy se všechno tak říkajíc globalizuje, já tyhle ty obecné termíny nemám úplně rád, ale je pravda, že někdy takové to vykoření, neuvědomění se, odkaď jsem, odkaď pocházím a co taky můžu pro vlastně svůj domov udělat, že to je něco, co toho Dvořáka právě tuto operu spojuje, ale tam je ještě důležitý jeden moment, my jsme se o tom bavili s Tomášem Netopilem, který se ujmul na studování koncertního provedení a s velkou radostí. Já jsem se ptal, kterou Dvořákovou operu považuje za takovou tu zlomovou, kdy vlastně z toho raného Dvořáka, který byl ovlivňován dalšími autory, když si vzpomenu třeba na operu Krála uhlíř, kterou Dvořákova Praha uváděla v roce 2019 a poslouchal jsem tu hudbu, která je plná dvořákovských nápadů, ale je to takový wagnerovský styl, kdy všichni hrají furt naplno, zpívá se jeden přes druhého a je to takové nezřetelné, nesrozumitelné, tak vlastně Tomáš Netopil považuje Jakobína právě za tu operu, T.U. s velkým T, kdy se definitivně formuje Dvořákův operní jazyk. A navíc ještě jsme se bavili o tom, co definuje to koncertní provedení od scénického a shodli jsme se na tom, že vlastně není povinován vykládat druhý, třetí až osmý inscenační plán režiséra provedení, protože při opeře je skutečně tím hlavním šéfem režisér inscenace, a samozřejmě v symbioze s ním funguje dirigent, který má hudební nastudování na starosti, ale tady je to všecko na dirigentovi a možná právě ta absence scénických prvků vyjadřuje ještě daleko větší nutnost přinést tu hudební výpověď konzistentně v takovém tvaru, aby byl srozumitelný, vysoce kvalitní a Tomáš sám říkal, že se na tu práci nesmírně těší a já zase musím říct, že mě těší, že zájem publika o zrovna tento projekt je obrovský, kdy v podstatě právě na tento koncert nemáme co prodávat.
0: A samozřejmě vystoupí vynikající solisté a tak dále. Bude to tedy kolikátého teď?
1: 19. září v pražském Rudolfínu a hrát bude Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, mimochodem film, opera, koncert.
0: Ano.
1: Takže i tady jsme zůstali relativně věrni. Kateřina Knížíková, Adam Plachetka, František Zahradníček, Tadeáš Hoza. Prostě to obsazení je excelentní, zpívá se česky, takže to máme. Nicméně i pro jaksi zahraniční návštěvníky máme jednak připravená natištěná libreta a jednak bude titulkovací zařízení pro překlad do angličtiny.
0: Hmm. Líbí se mi, že pokračuje i další tradice, rodinné projekty na Bořislavce po Klánských, Marečkových a Kolertových, to tentokrát budou Pěruškovi.
1: A že jich je.
0: Ano, 7. září zahraje tedy Jan Pěruška starší i mladší, Matouš David a taky Kristýna Vocetková, která myslím navzdory odlišnému příjmení patří do rodiny.
1: No, nemáme to říkat, pokud promujeme festival, bylo mi to jasně řečeno, že nemáme dát jenom rodina Pěruškova,
0: ano, ano.
1: Ale že tam musí být explicitně jaksi napsaná Kristýna. Ano, je to prostě, je úžasné, že se vlastně hudební tradice v tom nejvyšším kvalitativním provedení, protože jak Matouš, tak David vlastně jsou vrcholní. David sice ještě studuje, ale na té trajektorii profesionála už je dneska strašně vysoko a navíc je obrovsky zapálený. On vlastně nám pomáhá i nebo participuje při přípravě komorních masterclassů. A jakmile se něco šustne, že by to bylo smysluplné v oblasti klasické hudby a hlavně mladí dohromady, tak David je prostě nezadržitelný expres, který se řítí nezastavitelnou rychlostí tím prostorem. A já samozřejmě znám Jana Pěrušku, kdy ještě v dobách Stamicova kvarteta, to byla jedna z mých prvních klavírních spoluprací se Smyčcovým kvartetem a to se vracíme do hlubokých devadesátek.
0: No ale Stamicovo kvarteto pořád funguje.
1: Ano, stále v tom původním složení, zakladatelském složení, takže já jsem moc rád, že můžeme Jana společně s jeho dětmi a vlastně tou širší rodinou, když to řeknu, přivítat na Bořislavce a rozhodně chci v této tradici pokračovat i do budoucna.
0: Těch projektů věnovaných mládí bude na Bořislavce více, tak co ještě se tam uskuteční v této souvislosti?
1: Tak samozřejmě tam proběhne koncert mistrovských kurzů vídeňských filharmoniků pod vedením našeho krajana a dnes druhého služebně nejstaršího člena vídeňských filharmoniků Milana Šeteny, kterému budou asistovat i kolegové Martin Kubik a Edison Paško, violončelista. A připravili moc hezký program, na kterém budou společně pracovat. A mimo jiné na programu toho koncertu na Bořislavce je úprava pro 7 smyčcových nástrojů Metamorfos Richarda Strause. Zazní i první věta z Brahmsova klavírního kvartetu. Zazní i komorní dílo Benjamina Britna. Takže vlastně na to, že jsou to hudební kurzy, tak velmi ambiciozní program. Představí se i stipendisté rodinné nadace, což je program, který vznikl v souvislosti s mecenášskou akcí Piana do škol, kdy si rodinná nadace Karel Komárek Foundation vzala pod svá křídla mladé pianisty, jimž vodí dva nejvýraznější talenty v té oblasti 15-16 let, vlastně už i 17, což je Nora Loubadová a Adam Znamirovský, ale představí se i Magdalena Kovářová, Valentina i Bridget, která je i finalistkou letošního koncertina Praga, a Vivien Nguyen, což je vlastně zástupkyně úplně té nejmladší generace. No a tím dalším koncertem je potom vystoupení dvou mladých houslistů, dneska opravdu už vlastně profesionálů. Jsou to mimo jiné absolventi Luhačovické akademie Václava Hudečka a když řeknu Jan Novák jako vítěz soutěže Pražského jara, tak vlastně o té kvalitě nemusím říkat vůbec nic a jeho kolega David Kubita, což je úplně stejný kalibr houslistů, kteří atakují dvacítku. Takže jsme se snažili vlastně pokrýt celé to i věkové portfolio mladých nastupujících umělců, kteří se opravdu rozhodli věnovat všechen svůj čas, úsilí a vůli tomu, aby prodloužili tu tradici vynikající české interpretační školy.
0: Už jste zmínil koncerty do Praha, které opět je součástí Dvořákovy Prahy, respektive finálové večery této soutěže. Tak osvědčilo se to nedávné rozdělení soutěžících do dvou kategorií, tedy na nástroje dechové a ostatní. A kdo se vlastně probojoval do finále? Máme tam i české zástupce.
1: Určitě osvědčilo. Dokumentuje to počet přihlášek do dechové kategorie. My jsme nikdy neměli úplný problém s houslemi nebo se smyčcovými nástroji a s klávesovými nástroji, protože samozřejmě prioritně klavír, housle, violončelo jsou solové nástroje svojí povahou. U těch dechových jsme trošku vždycky zápasili s obavou pedagogů, že se nebudou mít proti těmto typicky solovým nástrojům šanci na solovém repertoáru jak si prosadit. A nás moc těší, že máme vlastně zástupce opravdu z celého světa, včetně Nového Zélandu, Japonska, Koreje. V každé kategorii jsou zástupci České republiky, jak ve smyčcové a klávesové, tak v dechové kategorii. No a já se na to osobně moc těším. Taky mě velmi těší, že koncertino Praha je vyprodané. Speciálně to finále 18. září v Rudolfínu za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Tak ta atmosféra, která tam vzniká, a myslím si, že i ten zážitek vlastně pro mladé interprety, kteří mohou hrát na tom samém pódiu, kde den v úvozovkách, den předtím hrají vídeňští filharmonici a po nich vystoupí Rafal Blecháč nebo 12 violončelistů berlínských filharmoniků, že to je obrovská zkušenost. I řekli, vznikne taková euforie, když si vzpomenu ze svých soutěžních let, jaké to bylo vystoupit v Palais des Beaux-Arts před 3000 posluchačů, tak mi vlastně bylo úplně jedno, jak ta soutěž dopadne, protože já měl za sebou to vystoupení s orchestrem. A zhluboka jsem dýchal a takový 2 hodiny po tom vystoupení vlastně jsem vůbec nevěděl. To bylo to pohlcující a myslím si, že pro 15leté, mě už bylo tehdy 25, ale pro 15leté je to unikátní zážitek a taky dobrý referenční bod, protože pokud v porotě soutěže sedí takové ikony, jako je Dmitry Sitkovecký, letos přislíbil a přijede rektor Royal Academy of Music Jonathan Freeman Atwood, který je původní profesí a stále výkonný trumpetista a další osobnosti, takže vlastně ti mladí mají obrovskou šanci zanechat nějaký dojem a případně se i odvolat na to, že když hledají potom nějaká doporučení, že skutečně byli slyšeni v těch vysoce profesionálních souvislostech právě na Concertino Praga, které letos slaví 60 let.
0: Já bych se ještě s další hudební ukázkou vrátil ke klanu Pěruškových, který tedy vystoupí 7. září na Bořislavce. S dovolením bych jako další skladbu pustil ukázku z nového alba Tria Bohemo, protože tam hraje jak Matouš Pěruška, tak i Kristina Vocetková, spolu s nimi ještě Jan Vojtek, a pro Suprafon nedávno natočili kompletní klavírní tria Antonína Reichy. Tak toto bude finále z Reichova tria číslo 2 D-moll.

0: Posloucháte pořad Hudba v miléniu, právě dozněla hudba Antonína Reichy v podání souboru Trio Bohemo, no a o letošním 19. ročníku festivalu Dvořákova Praha si povídáme dnes s ředitelem tohoto festivalu, také intendantem Akademie klasické hudby, ředitelem Asociace hudebních festivalů České republiky a klavíristou Janem Simonem. Ještě bych se rád dotknul koncertní řady Bez kravaty, protože vím, že je vaším dlouhodobým plánem uvádět na Dvořákově Praze, nevím, jestli to slovo crossover je úplně vhodné, ale zkrátka projekt klasických muzikantů překračující žánrové hranice. Už jsme zmínili tedy Kyrila Gerštajna s Bradem Meldauem. Co třeba nabídne program Brassissimo nebo 12 violončelistů Berlínské filharmonie?
1: Brassissimo je vlastně soubor sestavený ze špičkových německých hráčů na žesťové nástroje. Ono se to vlastně jmenuje Ensemble Classic. Jsou to hráči, kteří působí nebo působili v orchestrech jako Bayerische Rundfunk Symphonieorchester, v Berlin DSO, Deutsche Symphonieorchester a podobně. A vlastně jdou trošku podobnou cestou jako berlínští filharmonici, akorát, že myslím teď 12 čelistů berlínských filharmoniků, akorát, že tím nástrojem jsou právě žestivé nástroje, ovšem oni mají ještě doprovodný nástroj jako bicí, který vlastně umocňuje rytmiku a ve svém repertoáru mají podobně jako berlínští, čili jste berlínské filharmonie, díla jak klasická, tak jazzová, vlastní transkripce a ten koncept nemá žádný hlubší filozofický podtext. Tam nejde o důvěrné a důsledné sdělení, jde prostě o momentální zážitek a já jsem moc rád, že opět tento koncert můžeme prezentovat v prostoru X10, což je de facto, je to divadlo na Můstku v Praze a je to vlastně takový

0: betonový, velmi stroze vypadající prostor, který ale oplývá překvapivě dobrou nedivadelní akustikou a celý ten koncert by měl mít takový jaksi klubový charakter, to znamená to bez kravaty je myšleno jak fakticky, to znamená, že nevyžadujeme žádný dress code, ale hlavně mentálně.
1: Já jsem si říkal, ten prostor, jak to tam právě s tou akustikou bude fungovat, ty žestě, protože to je takový jako betonový v podstatě industriálně působící prostor.
0: On ten prostor není přehlučený a na druhou stranu pánové jsou vysocí profesionálové a umí odhadnout vlastně nosnost toho prostoru, takže i ta hlasitost nebo ta amplituda dynamická, s kterou budou pracovat, tak se umějí tomu přizpůsobit, ale ono v momentě, kdy je to zaplněno lidmi, tak to funguje úplně jinak a naopak, když Jiří Bárta společně se svojí životní i uměleckou partnerkou Terezí Fialovou a vlastně prováděli jazzové trio Claude Bollinga a Jiří hrál Schnittkeho violončelovou sonátu a hrál ji na amplifikované čelo. On vycítil, že vlastně ten prostor potřebuje úplně jiný charakter toho provedení. Je také pravda, že třeba to violončelo, když je amplifikované, umožňuje úplně jiné zvukové obrazy v dynamikách, které by v normálně akusticky vlastně nebyly vůbec myslitelné nebo spíš slyšitelné. Takže já z toho žádnou obavu nemám, ale říkám primární a důležitý okamžik je ta atmosféra samotná a to klubové pojetí. No a naopak po zkušenostech s violončelisty Berlínské filharmonie, to je tradiční ansámbl, jehož historie je více než 50 letá a překvapivě vlastně ten ansámbl vznikl jakousi náhodou za účelem nahrávky rozhlasového projektu a když zjistili, že to funguje, tak z toho se vlastně vyklubalo toto proslulé těleso, které hraje před vyprodanými sály po celém světě. A má to akorát u nich jeden nebezpečný háček, že oni mají ve smlouvě, a to musí ve vztahu k Berlínské filharmonii, že pokud by se cokoliv stalo v Berlínské filharmonii a změnily se plány, tak jsou bez náhrady oprávněni zrušit své vystoupení, protože musí jít zpátky do služby do Berlína. Aha, aha. Takže proto se jejich koncerty většinou odehrávají o víkendech, aby se nic takového nestalo. Ale oni mají geniální aranžmá a vědomí, že to není 12 členů violončelové skupiny Berlínské filharmonie, že to je 12 potenciálních solistů. Takže veškerá ta aranžma, ať už jsou to aranžma klasické hudby, nebo jazzové, nebo i jiné, protože i na tomto koncertu zazní v podstatě ikony filmové hudby, ale i populární hudby, tak vlastně je to vždycky opřeno o maximální virtuozitu, kterou tito hráči jsou schopni v každém okamžiku naplnit a je úplně jedno, jestli je to koncertní mistr, anebo ten, který sedí u čtvrtého či pátého pultu violončel, jsou to prostě partneři, mimochodem já tam mám třeba kamaráda, který taktéž studoval u Davida Geringase v Lübecku jako vynikající absolvent Martin Menking, který byl i dlouhá léta organizační duší tohoto ansámblu. Takže je to koncert, my jsme měli možnost před tuším rokem a půl vyslechnout tento ansámbl při předávání ceny Antonína Dvořáka na Pražském hradě a bylo to tak úchvatné, že jsem se rozhodl, že je zařadím i do festivalového programu.
1: Když už jsme zmiňovali ty dechy, program Brasi Simo, tak ještě zahraje taky Alinde kvintet s klavíristou Miroslavem Sekerou, tedy zajímavá kombinace dechového kvinteta s klavírem. Bude to v Anežském klášteře 22. září.
0: A zahrají úpravu Dvořákova klavírního kvintetu právě pro dechový kvintet a klavír.
1: A to je nějaké speciální aranžmá pro Dvořákovu Prahu?
0: Ne. To je existující aranžmá francouzského autora, které vzniklo. Nehraje se to často, protože samozřejmě, jak si řekněme, i puristé by mohli protestovat, že Dvořák přesně viděl, co psal, ale já se takovýmto experimentům, byť není přímo psaný pro Dvořákovu Prahu, já se jim nebráním, ale Dvořákova Praha díla objednává. Letos tak učinil v souvislosti s koncertem Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který slaví stovku. A já jsem si říkal, že slavit stovku je dobré vlastně ne připomínáním minulosti, ale projektováním budoucnosti. Takže samozřejmě chceme, aby se orchestr předvedl v plné kráse se svým novým šéfdirigentem, což je taktéž součást budoucnosti, Eliasem Grandim. A na začátek zahrají Debussyho Faunovo pozdní odpoledne, na závěr Ravelovo Bolero, ale mezi tím zazní Schulhoffova druhá symfonie. A pak to, co jsem říkal, Jan Kučera na naší objednávku sepsal něco, ono toho totiž není moc pro housle, violončelo a orchestr. Vlastně Jan Kučera sám napsal již jednu takovou skladbu a máme Brahmsův dvojkoncert a pak vlastně hledáte spíš v barokní literatuře, takže jsem ho popohnal, že chudáci violončelisti a houslisté, když si spolu chtějí zahrát, tak nemají co.
1: Můžou přibrat ještě klavíristu a hrát
0: Beethovena či Voříška.
1: Ano.
0: Ale takže Jan Kučera napsal nový dvojkoncert, jehož světová premiéra se v rámci připomenutí z tého výročí Symfonického orchestru Českého rozhlasu odehraje 15. září v pražském Rudolfínu. A i kromě vlastně toho, že to je premiéra, tak představíme dva mladé interprety, kteří oba už prošli pódii Dvořákovy Prahy. Je to houslista Daniel Matejča a violončelistka Sakura Toba, která plus je to Japonka, která žije v Berlíně a mimochodem je absolventkou právě Jens Petra Mainze.
1: Stopáš, už se nám zvolna krátí, tak přemýšlím, co jsme ještě nezmínili. Rafal Blechač, který je, pokud vím, vítězem Chopinovy soutěže a myslím, že je taky proslulý jako Chopinovský interpret, bude hrát Chopina nebo přiveze něco jiného?
0: Rafal Blechač vyhrál Chopinovu klavírní soutěž v roce 2010. Celé Polsko po vítězství Christiana Zimmermana čekalo, kdy se urodí další polský vítěz a dá se říci, že je důstojným nástupcem právě Christiana Zimmermana a Blechač bez Chopina by ani nešel a já jsem moc rád, že do svého repertoáru zařadil Chopinovu druhou klavírní sonátu bémol opus 35, což je dílo mého srdce, na kterém jsem klavíristicky vyrůstal a bylo dlouhodobě mým vyzývatelem postklavírního umění nebo o to, abych si mohl říct, že to dílo zvládám. A v první půlce zahraje vlastně Bachova díla, výběr z Bachových děl. A já si myslím, že vlastně to krásně doplní tu linii klavíristů, které máme excelentní na letošní Dvořákově Praze. A když do toho zahrnu třeba i právě Mirka Sekeru, kterého já si nesmírně vážím, tak ale právě Brett Meldau, Kirill Gerstein, Rafael Blechač, Jun Chan Lim, a vítěz van Kleibernovy soutěže z Fort Worth v Texasu, který vystoupí s Českou filharmonií v Ravelově klavírním koncertu a již zmíněným Alexandrem Malofejevem. Tak je to úžasná klavíristická linie, což mě jako klavíristu musí jenom pohledit po duši.
1: Propracovali jsme se zvolna k závěrečnému koncertu. Už jsme říkali, že tam zahraje tedy Gil Shaham a zazní tam Prokofjevův koncert číslo 2. Taktovky se chopí světová dirigentská hvězda Lim Chan. Vím, že tedy vystupuje na předních světových podích, ale vlastně nevím, jestli byla už někdy v Praze. Bude tady poprvé?
0: Díky záskoku nebude tady poprvé.
1: Aha.
0: A byl to záskok u České filharmonie na poslední chvíli, tuším na začátku této sezony. Na této dámě je fascinující, ona je vzrůstem neuvěřitelně drobná. A ta energie, která z ní sála, je možná takový ten mus vnitřní toho jednak uměleckého přetlaku, který v sobě má, a druhak vlastně, jak si se prosadit s těmi 150 cm před velkým tělesem. Já jsem ji poprvé zažil, když agentura Harrison Perot ještě před covidem slavila 50 let výročí své existence a byl jsem svědkem úžasného koncertu, kdy Filharmonia, londýnský orchestr, pozval 4 dirigenty na jeden koncert, ještě tehdy dirigujícího Vladimíra Aškenáziho, Páva Jervyho, Elim Chan a teď si nemůžu vzpomenout, kdo byl ten čtvrtý, podle sklady bych si vzpomněl to jedno. A ta Elim, která dirigovala Čajkovského Romeo a Julii, tak to byl takový ohňostroj orchestrální a zvláštní bylo, že pod každým tím dirigentem ten orchestr skutečně zněl jinak. To bylo velmi signifikantní, že vlastně byť se jednalo o jednu skladbu, Jer viděl nedokončenou, Aškenázi Enigma variace, tak tohle bylo obrovské překvapení, že skutečně v rámci 1,5 hodinového programu může pod každým dirigentem znít jinak a velmi osobitě.
1: Tak tuto dirigentku budete mít tedy možnost vidět a slyšet orchestr pod jejíma rukama na koncertě 23. září, což bude závěrečný koncert letošního 19. ročníku Dvořákovy Prahy. Povídali jsme si s ředitelem festivalu Janem Simonem, tak já vám moc děkuji, že jste opět navštívil naše studio. Přeji, ať se ročník vydaří a budu se těšit někdy brzy opět naslyšenou.
0: Já moc děkuji za pozvání a posluchačům přeji příjemný poslech nebo hezkou návštěvu koncertu.
1: Je logické si závěrem pořadu pustit nahrávku rezidenční umělkyně letošní Dvořákovy Prahy Magdaleny Kožené. Aby to byla nějaká Dvořákova píseň, tak jsem vybral z večerních písní na slova Vítězslava Hálka píseň nazvanou Když Bůh byl nejvíc rozkochán. Zpívat bude Magdalena Kožená za doprovodu České filharmonie a Simona Rettla. A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Potisk, trička. Bela CZ.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
4: Koncert bez smokingu vám přináší
3: Klasik Praha.
5: Tak za chvíli se už na večerní obloze jistě objeví první hvězdy. Víte, že pokud upřeme svůj zrak na jasnou, pokud možno bezměsíčnou noční oblohu, spatříme nad hlavou odhadem 3000 hvězd? Pojďme se tedy dnes večer vypravit na takový malý noční výlet oblohou, lépe řečeno, abych byla přesná, naší sluneční soustavou. Sluneční soustava je komplexní systém, který v sobě ovšem nezahrnuje pouze slunce a planety, ale počítáme do něj také měsíce planet, planetky, komety, meteoroidy a všechen prostor kolem nich. Podle vědců vznikla přibližně před 4,5 miliardami let z obrovské prachoplynné mlhoviny a 99,85% její hmotnosti je soustředěno ve slunci. Možná se ptáte, proč jsem jako začátek dnešního večerního koncertu zvolila menší opakování našich školních vědomostí. Je to proto, že dnes se budeme věnovat hudbě Gustava Holsta. Vy už tedy nepochybně tušíte, že dnes večer uslyšíme jeho cyklus Planety. Gustav Holst pocházel z lotyšské muzikantské rodiny, která na počátku 19. století emigrovala do Anglie. V 19 letech začal Holst svou kariéru jako varhaník ve vesnickém kostele. Později studoval na Královské hudební akademii a poté nastoupil jako trombonista do divadelního orchestru. Za první světové války sloužil v Soluni a Cařihradu. Ve svém hudebním odkazu nám zanechal celou řadu děl operních, symfonických, baletních, sborových i komorních. Svitu pro velký orchestr Planety opus 32 složil v letech 1914 až 16. Prvního provedení se dočkala až roku 1918, ale za to se stala jednou z nejúspěšnějších anglických skladeb své doby. Její sláva se rozšířila i přes oceán. Bylo to na počátku 20. let, tedy krátce předtím, než se generace Daria Mioda začala zajímat o jazzové rytmy. A bylo tu všechno. Jasně deklamovaná a utvrzovaná témata, rozvinutá do harmonických sfér, které byly uvolněnější než u impresionistů. Tím spíše však lákali jazzové hudebníky toužící proniknout někam dál za okruh svých chorusových improvizací na harmonie, které už jim přestávaly vyhovovat. Byl tu i plný orchestrální zvuk, nebývalé bohatství barev, nezvyklé nároky na techniku interpretů a přitažlivé téma. Vesmírné úvahy lákaly lidstvo vždycky jako něco, co přesahuje jeho každodenní zkušenost. A tyto kvality oslovují posluchače i dnes. A tak nás dnes večer čeká Mars, posel války, Venuše, posel míru, Merkur, okřídlený posel, Jupiter, posel dobrých zpráv, Saturn, posel starých věků, Uran, čaroděj a Neptun, mystik. Tak totiž Holst nazval jednotlivé části své svity. Hrát bude Český národní symfonický orchestr, řídí Paul Freeman. Solo na Lesní roh v druhé části, Venuše, hraje Zdeněk Tilšar. V části závěrečné Neptun se pak představí ženská část Pražského komorního sboru. Přeji vám tedy příjemný poslech a pěkný večer.
3: Koncert bez smokingu
4: na Klasik Praha.

0: Tohle je Klasik Praha.
1: Z archivu osobností.
0: Co poslouchají slavní.

0: Už začal pořad z archivu osobností nejenom naší znělkou, ale taky v první hudební ukázce. A já na začátku musím říct, že si ji přál do našeho pořadu můj host, se kterým jsem se poprvé a od té doby teda taky naposledy až dneska setkal přesně před 20 lety. Je to neuvěřitelné, když začínal jeden z těchto pořadů podobných těm, který posloucháte dnes, a tím hostem je režisér Jan Hřebejk. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane režisére, nebo Honzo můžu říkat?
1: Klidně Honzo.
0: Dobře. My jsme se opravdu setkali před těmi 20 lety, což je teda nesmírně dlouhá doba, ale taky to zároveň hrozně rychle uteklo. Vy jste v jiném rozhovoru v tomto týdnu taky hovořil, nebo budete hovořit s mojí kolegyní Martině Klausové o knize U mě pořád dobrý, takže tu můžeme trošku vynechat, protože jste si o ní řekli určitě hodně. I když mě třeba zaujalo, proč je tady napsáno na stránkách vydavatele bilanční rozhovor, protože člověk v tomhle věku asi bilancovat ještě nemusí.
1: Nemusí, já jsem to tam říkal, já tam kamaráda v tom nakladatelství a on mě navrhl, aby jsme udělali rozhovor do té řady těch rozhovorů nakladatelství Vyšehrad. To není úplně bilanční, ale přece jenom tak bude mi 60 a nějaký zážitky se mi za ten život naschromáždili, tak jsme se to snažili s Veronikou Bednářovou říct tak nějak, aby to na těch 250 stránkách bylo aspoň trošku zajímavý, zábavný.
0: Dobře, tak tenhle ten rozhovor si můžete poslechnout taky i na našich webových stránkách, v podcastu, taky na Spotify s kolegyní Martinou Klausovou. A teď se zeptám na ten první hudební výběr, to je taky taková hezká věta. Kdo chce psa být, vždycky si hůl najde, od Jiřího Suchého.
1: Já jsem miloval desku, která vyšla na sklonku 60. let a byla z představení Jonáše doktor Madrace, Suchýho Šlitra. To bylo to poslední představení, v kterém účinkoval Jiří Šlitr. A tam nebyla tato písnička. Kdo chce psa být, vždycky si hůl najde. Kde jsou takový verše jako aby psi a aby psice nezemřeli nudou, na sebe si sukovice aportovat budou. Je to vlastně úplně přesná předzvěst normalizace. S tou elegancí a humorem a černým humorem Jiřího Suchýho. V tom textu ta píseň je podle mě fantastická a tu dobu předpověděla být s humorem tak mrazivě přesně. Já jsem to použil takový přívlastek. Já jsem Veronice, když jsme psali tu knížku, jsem mi říkal, nepiš tam ty přívlastky, já to nepoužívám, to nesnáším. A sám teď jsem použil příznak mrazivě. No prostě je to skvělá písnička. Já jsem celou tu desku málem odřel, jak jsem ji furt poslouchal dokola, kde jsou ty písničky Mississippi, jo, to jsem ještě žil. A je to prostě celý naprosto kubistický portrét, myslím, že tam je. Já Suchýho zbožňuju, nebo Suchýho se Šlitrem. Ale i Suchýho bez Šlitra miluji teda. Tak tohle považuji za takový vrchol jejich tvorby, podobně jako tu operu Dobře placená procházka. Ale tuhle píseň jsem slyšel poprvé snad před 5 lety, kdy to konečně vyšlo. A tak proto jsem jí sem dal, protože to je kuriozita.
0: A vzal se sebou i další hudební ukázky, které já postupně představím mezi jednotlivými vstupy s vámi, ale teď se zeptám ještě, říkáte, že milujete Jiřího Suchého, tak asi zřejmě milujete i divadlo a koncerty. Chodíte někdy do divadla, nemyslím na svoje režie, ale nebo na koncerty?
1: To bych moc často nechodil, my chodili jenom na svoje režie. Teď jsem byl na Afterlifeu, na Jezerce se podívat. To je tak skvělá hra. Neříkám, že inscenace, tady chválím Rickyho Gervaise, i když já myslím, že to hrajou dobře, Malensteiner hraje tu titulní roli skvěle a všichni hrajou skvěle, Pezera je skvěle, ale tak na Afterlife chodím, ale chodím hodně do divadla, chodím možná do divadla víc než do kina, jako kdybych si říkal, to kino jde dohnat, to divadlo v tom čase zmizí. Teď jsem viděl asi nejlepší představení roku, nový představení Dušana Pařízka, Amadoka se to jmenuje. Hraje se to v X10. Pokračuje to vlastně v té tradici toho divadla komedie za Pařízka. Já jsem to zbožňoval, tak on je čím dál tím lepší, mám pocit. Tak to všem určitě doporučuji. Chodím rád na Zábradlí do Činohráku. Tam jsem chodil rád už za Komoušů, že to byly dvě takové pražské dobrý divadla. Mám rád hostování, když v Praze hrajou divadlo Petra Bezruče, nebo když hrajou pro vás těm Boha divadlo. Rád jsem jezdil vždycky do Hradce, do divadla. Snažím se vidět, asi nejvíc chodím do divadla a potom na koncerty. Byl jsem teď po 30 letech na Krausberry. Já jsem se s Martinem trošku kamarádil, Krausem. Točil jsem mi klip k té první desce Na větvi, ten titulní klip. Je to chlupatý. A pak jsem, on mi objevil píseň, to je docela dobrá historka, on mi objevil píseň Sluneční hrob. A mně se to šíleně líbilo. A pak jsem si pustil ten originál od Vládě Mišíka a líbil se mi ještě víc a urazil se Martina, jsem mu říkal, to je trošku jak zábavová kapela, což jsem se splet, já jsem ho nechtěl urazit, ale mám takovou hulváckou povahu. A pak jsem se styděl chodit na ty koncerty, abych se mu nemusel omlouvat, že jsem pak ten názor změnil a hrozně se mi to líbí, jak to dělá. A tu písničku jsem v té originální verzi, protože ten film Pelíšky se vrací do konce 60. let a ta Mišíková verze je z toho konce 60. let. A tak je tam ta Mišíková. A byl jsem na tom Krausovi teď, mají furt plno, což jsem šťastný. A je to, on prodělal rakovinu Martincovým jícnu, ale zpívá furt jak Jagger, je to super. Tak jsem byl nadšený. Nevím, jestli posluchači Rádia Klasik jsou vyznavači skupiny Krausberry, ale podle mě to je klasika.
0: Ta klasika je už i to, co budeme hrát tady v tom našem dnešním pořadu, i když to dnes tady nebude ta takzvaná vážná hudba, my teda spíš říkáme klasická, ale vlastně klasičtí jsou třeba Beatles, další kapely, jo, to je samozřejmě neoddiskutovatelné. Ale my si poslechneme teď další skladbu, vy jste říkal, že máte rád Keitha Jarretta, ale říkal jste mi zároveň, že jste na jeho koncertě nikdy nebyl, že se to nepodařilo.
1: Už nekoncertuje taky.
0: Už teď nekoncertuje. To je samozřejmě. A tohleto je takový přídavek z jeho živého koncertu z japonské Nagoji, tak si ho pojďme poslechnout.

0: Encore from Nagoya, Kid Jarrett, teď na Rádiu Klasik Praha v pořadu z archivu osobností. Mým hostem je režisér Jan Hřebejk. Já se teď zeptám třeba na ty jednotlivé vaše činnosti, i když už jsme o tom mockrát hovořili a hovoříte o tom velmi často, ale vy jste vlastně vystudoval, pokud vím, scénaristiku v té první fázi a ještě čosi?
1: Ne, studoval
0: jsem jenom scénaristiku.
1: Ono se to jmenovalo katedra scénaristiky a dramaturgie.
0: A dramaturgie, no.
1: Jo, bylo což to se jmenuje asi pořád, jo. Ale ta funkce toho dramaturga se trošku jako mění. Jsou prostě v televizi jsou ti kreativní producenti a je to možná přesnější. No.
0: Říká se tomu jinak. Ale vy jste vlastně těm scénářům se nevěnoval do té míry jako režii později, kterou jste vlastně nevystudoval.
1: Já jsem se nikdy těm spoluautorům nebo těm autorům scénářů, ať už to byl Petr Jarchovský, Petr Zelenka v těch začátcích, Petr Jarchovský celý život, a nebo v současnosti třeba Martina Formanová, jsme dodělali loni, nebo teď doděláváme sérii, kterou jsme natočili loni, která se jmenuje Na tělo pro Českou. Jsme dělali devítidílnou takovou minisérii. Já jsem se tam nikdy nepřipisoval. Já jsem si v tomhle bral vždycky příklad z pana Formana. On se tam nepřipisoval, ale zasahoval do toho trošku a já si říkám, hele, já, to je strašně nevděčná profese, ten scénárista, protože to je to čistě autorský. U té televize je to naprosto rozhodující komodita, přitom on je placený až poslední, až když se to opravdu natočí a ty platy jsou bledý, když to není vyloženě nějaká hvězda. A ještě to ten tvůrce předělá, si říkám, abych se mu tam ještě připisoval a bral si nějaký kredit. Ale kecám do toho, protože ten tvůrčí proces mě zajímá. Zajímalo mě vždycky to, čemu jsme s Jarchovským, a to se tak používá, říkali ping-pong, jo, že ta debata o tom, co budeme společně psát, anebo variovat, když byl výchozí materiál, třeba knížka Petra Šabacha, tak my jsme to většinou znali, nebo Petr určitě, Jarchovský v rukopisech, nebo to Peťa Šabach, než něco napsal, tak to vyprávěl. On byl výborný vypravěč, jako já když ho čtu, tak ho slyším. Jo? A tak jsme vždycky vedli o tom dialog a někdy a řada těch autorských mých ambicí jako se do toho promítla. Takže já jsem, jenom mě nebavilo sedět na zadku a psát, jako a koukat na ty stránky. Nenaučil jsem se pořádně ani na stroji, na to, že jsem studoval tu scénaristiku, jak je to ostuda, vždycky jsem to diktoval. Ale bavila mě ta autorská část, to samotné psaní ani ne. A do teďka mě to baví. S tou Martinou jsme to psali, takže ona napsala povídky a já jsem jí napsal, který ty motivy bych pospojoval. Ona pak to rozvíjela a já jsem to vždycky komentoval. Takhle jsme si, že ona žije že, v Connecticutu, takže jsme si tak jako psali. A vždycky jsem ráno měl ty 4-5 stránek jejich, napsal jsem jí k tomu stránku a ona zase do dalšího dne napsala. Byla šťastná spolupráce, ale to přesvědčení, že se tam mám připisovat jako autor, jsem neměl nikdy.
0: Já jsem při natáčení filmu nikdy nebyl a je tam přítomen scenárista třeba a jakým způsobem probíhá ta komunikace mezi vámi už během natáčení, pokud hele, probíhá?
1: Někdy tam je, záleží to na tom, jaký máte vztah, nebo jestli on tam může být. Šabach třeba na natáčení vůbec nechodil, ten ale nebyl scenárista, ale byl autorem těch předloh, těch našich raných filmů. Ten se šel podívat, když to bylo pro něj nějak zajímavý, jako se točila taneční zábava v Šakalých letech, nebo přišel na natáčení Pupenda pan prezident Havel, tak to se přišel Šabach podívat, potom si pokecat. Ale jinak to natáčení. Jarchovský je můj kamarád, tak ten jako chodil, teď točím takovou minisérii, která se bude jmenovat Jobovka, a napsal ji Matěj Dadák, že je herec činárního klubu a taky spisovatel. A Matěj, já jsem mu tam dal roli, když jsme se tak dohodli, tak, ale on tam bývá, i když tam zrovna nehrajem, že ta role není tak velká. A zajímá se o to. Petr Kolečko třeba na natáčení aspoň mých projektů teda nechodil. Ale já jsem taky hodně věcí s ním, nebo skoro výhradně, točil na Slovensku. A někdy i na východním Slovensku. Takže on tam, co si pamatuju, tak tam nebyl. Je to případ od případu. Ale Matěj Chlupáček, já jsem poslouchal rozhovor buď to s ním, nebo s Miro Šifrou. Miro Šifra je vynikající scénárista. Já jsem podle jeho původního scénáře dělal minisérii Rédl pro Českou televizi a patří, myslím, k tomu, co se mi víc povedlo než jiný věci. Je to strašně zajímavá originální věc. A tenhle ten Matěj Chlupáček, mladý producent, si všimnul, že ten Šifre je výjimečný a platí mu nějaký plat. A ten Miro je tam furt. A může tam být furt. A ještě za to mu ten Matěj dává plat, ale taky prostě má ve svý stáji jedno z nejlepších scénáristů v téhle zemi. Takže já, kdybych byl producent, tak bych si ty scénáristy předcházel a pěstoval a platil je nadstandardně.
0: Dobře, tak díky a dáme si další skladbu na rádiu Klasik Praha. Když řeknu Hana Hegerová, tak už je to pro nás taky klasika. Tu se mi nepodařilo získat nikdy pro natáčení v našem studiu, když to třeba Martina Formanová tady tenkrát byla, ale to ještě žil její manžel Miloš Forman. Tak bude to písnička, která se jmenuje Co mi dáš?

0: My jsme natočili film Musíme si pomáhat. Hana Hegerová nám zpívá ve filmu Plíšky píseň Čerešně, kterou napsal Jaroslav Filip a Milan Lasice. Ji napsali původně pro Zuzanu Kronerovou, myslím. A naspívala ji Hana Hegerová. Když byla předpremiéra Plíšku v Brně, tak já jsem seděl vedle Emilie Vašáriový. Ona se ke mně naklonila a říká si, nepamětám, kdy jsem to naspěvala. Já říkám, to nejseš ty, to je Hegerová. A ona, já jsem zprostá, to znamená, já jsem blbář. To bylo tak sugestivní pro ní, že měla pocit, to naspívala. Ale tehdy my jsme se s paní Hegerovou neznali. Ale když jsme natočili film Musíme si pomáhat, tak já jsem záznamník, našel jsem tam zprávu, dobrý den, tady Hana Hegerová. Mně se líbil váš film a chtěl bych vás pozvat na svůj koncert do Hadrie a bude 27. června. A to já mám narozeniny. A já tam šel a šel jsem za paní Hegerovou, říkám, to byl nejlepší dárek k narozeninám. Možná, co jsem kdy dostal. A potom jsme se tady na Smíchově jednou ulici odsaď, takových 50 metrů vzdušnou čarou, scházeli v ateliéru Honzy Hýska, našeho oblíbeného malíře, a kterého ona měla taky v oblibě. Scházeli jsme se tam vždycky před Vánocema. Já jsem u ní byl ještě rok před smrtí, jsem jí měl tu čest navštívit doma. Byla to prostě úžasná dáma. Já jsem jednou mi volali z nějakého časopisu a říkali, kterou českou zpěvačku máte nejradši. Já jsem říkal, no Hanu Hegerovou. A byla o chvilku ticho, říkal, nemáte někoho mladšího, třeba Lucku Bílou. A já jsem říkal, já mám rád Lucku Bílou. A jsem se mě ptali, kterou mám nejradši. A musím říct, že mám rád řadu zpěvaček. Ještě takovou zvláštní kategorii tvoří ty autorský, jako Zuzana Navarová, nebo Zuzana Michnová, nebo Radůza. Zbožňuju. A ta Hegerka mezi nimi prostě do dneška vládne a vyšla výborná kniha o ní taky. Carmen se jmenuje.
1: A teď jsme slyšeli v provedení Hany Hegerové píseň Co mi dáš, povídám si s Janem Hřebejkem. Když jsme teda hodně teď mluvili o té muzice, o té hudbě a o vašich oblíbencích, dejme tomu, tak jak vy využíváte hudbu ve filmech obecně, anebo je to prostě film od filmu vždycky jinak?
0: Je to vždycky jinak, protože náš první film Šakalí léta, tam ta hudba, včetně textů samozřejmě, jimž autorem byl Ivan Hlas, tam jsme dělali muzikál, a to vznikalo to předem. A myslím si, že ta Ivanova hudba, nebo ty písničky, že jsou ten důvod, proč se to furt hraje na divadle. Už bylo asi 9 nebo 10 inscenací, teď se to hraje v Brně. A většinou v úpravě Mirka Hanuše, která je perfektní, takže je tam napsaný právě jako spoluautor. A myslím si, že ten důvod, proč se to hraje, jsou ty písničky. Tím neubírám ani Šabachovi, ani Jarchovskýmu, ani sobě. Ale prostě ty písničky se povedly a byly daný předem a sehnali jsme i možná díky nim producenta pana Ježka tehdy ze Space Filmsu, že to štěstí bylo, že my jsme se vrátili na tu nejlepší produkci, která tehdy byla k dispozici, ale byli jsme neznámá parta, včetně Ivana, taková hvězda on nebyl tehdy ještě. Ale samozřejmě pro ten Hanspalský okruh ano, a Jirka Ježek je z Hanspalky, takže to nám pomohlo. U Pelíšku naopak ten film, to jsme tak dlouho čekali na jeho realizaci, až Ivan Hlas, který měl zase dělat hudbu, až ztratil trpělivost a vydal ty písničky zvlášť. A my jsme při střihu toho filmu tam začali dávat archivní věci, které nám začaly i pomáhat v navození toho. Tehdy to ještě nebylo tak zprofanovaný, jo. Dneska mám pocit, že už je to takový, jako chceš vytvořit prostě to, tak tam plácneš nějakou písničku z té doby. My jsme tehdy, mě se ptal třeba Petr Janda, proč tam nejsou olympici, jo. Já ho mám rád a tohle. A já jsem říkal, že kolipy každý zná. Já jsem měl takovou ambici tam oživit nějaké věci, které upadly v zapomnění. Ale mají ten emocionální potenciál. Ať už to je ta píseň Slunečný hrob, kterou Vláďa Mišík na jevišti nikdy nespíval. A vlastně existovala v české verzi s tím textem Jirky Smetany, jenom ta verze nahraná. Jo, nebo písničky Deja Ursiniho s Beatmanama, se Soulmanama, jo. A potom k mnoha mým raným filmům a k inscenacím dělal hudbu Aleš Březina, to je můj celoživotní kamarád, jeden z takových lidí, který mám rád, znám je od svého dospívání a těší se nejenom mý lásce, ale i velký úctě, kterou, a já ji k němu měl už v těch 19, kdy on prostě hrál nás na chatě na housle a říkal, že by si přál, aby Bohuslav Martinů byl stejně známý skladatel jako Leoš Janáček nebo Antonín Dvořák a celý život tomu zasvětil a myslím, že v tom je leccos dokázal, jako, šéf toho studijního centra Bohuslava Martinů, takže Aleš Březina je taková zvláštní kapitola. Když se ho ptali, proč spolu děláme, tak já jsem to někde buď to slyšel nebo če, tak mě to zajímalo, co jako říkáš. Vždycky hledáš, když mluví tvůj kamarád někde, tak hledáš, co to řekne o tobě. A se ptali, proč se mnou dělá. On říkal, že nás spojuje podobný smysl pro humor. A já jsem zjistil, že to tak platí i o jiných skladatelích. Třeba o Ivanu Acherovi, to je můj velký oblíbenec, který znám nejenom z divadla komedie z té pařížské éry, ale znám ho taky z Přístavu, kde bydlím. A on tam má taky boudu, tak tam máme vedle sebe houseboaty. Tak s Alešem Březinou nebo Ivanem Acherem tam ta hudba vzniká dodatečně. Ale třeba s Vladivojnou, já rád oslovuju dámy, dělal jsem s Vladivojnou, dělal jsem s Katarzí, teď ten poslední projekt s Martinou Formanou, tam dělala hudbu Beata Hlavenková. Všech si nesmírně vážím a mám je rád a taky mají dobrý smysl pro humor a jsou to velký autorský osobnosti, ale tam někdy s tou Vladivojnou a i s Katarzí některé věci vznikly předem. Když jsem dělal s Vladivojnou Nevinnost anebo potom dvě řady série Až po uši pro HBO, tak ona psala tu hudbu paralelně, posílala mi ty motivy do střižny a my jsme s nima jako pracovali, někde jsme říkali, tohle rozvíjej nebo tohle přearanžuj ještě, nebo tohle se nám moc líbí jako leitmotiv a nebo tady k tomu by se nám ještě líbila jedna linka pěvecká a takhle jsme do toho, jsme si o tom povídali, vznikalo to za pochodu, takže po každý je to trošku jiný. Nestalo se nám nikdy, že bychom měli tak přesnou představu o hudbě předem. Jedině v případě těch Šakalých let, tam jsme skutečně tomu Ivanovi popsali přesně, co si představujeme, co v té písni má být, kdo tam má zpívat. Ale my mu to odevzdali, to bylo asi 20 stránek a on přines obratem píseň a říkal, tak už mám píseň pro tu holku, ale takovou jsme tam žádnou neměli, předpovězenou ani sepsanou. A tak se nám líbilo, že jsme ji tam samozřejmě hned zařadili. Takže i když někdy máš jakoby přesnou představu a snažíš se jí tomu skladateli tlumočit, tak se to pak může měnit. Ale já jsem určitě zapomněl jsem na Matěje Kroupu. A to je taky vynikající skladatel, který dělal hlavně pro Dejvický divadlo s Mirkem Krobotem a z takový rodiny, která já mám je hrozně rád a jeho brácha Janek Kroupa, s kterým jsem dělal minisérii, nás seznámil, tak no, Matěje mám taky ve velkých. Rád s ním zase budu dělat, takže on se mi odvděčil, že pro divadlo v Chebu udělal perfektní muzikál s jazzovým orchestrem. Podle našeho filmu Musíme si pomáhat.
1: Je to, jak říkáte, případ od případu.
0: Ano,
1: tak
0: je to
1: jsme
0: pokaždý.
1: To teď se pokusili trošku posluchačům osvětlit. Já bych uvedl další skladbu. Byste si přál jako interpreta slyšet Rudy Holinku.
0: Jasně.
1: A tak si teď bude hrát ještě se svými přáteli. Pak je představím píseň Just Between Us.

0: Jazz Between Us, to byla skladba, kterou teď zahrál nejenom Rudy Linka, ale taky John Abercrombie, Mike Formánek, Jill Goldstein a George Mraz. Tedy jak Češi, tak zahraniční umělci.
1: To je elitní parta. No tak on, Rudy je Čech, samozřejmě většinu života žije v Americe. A já ho mám strašně rád a zase bych si vzal toho Březinu. Spojuje nás ten smysl pro humor. Já strašně rád Rudyho poslouchám, jo, nejenom jako muzikanta, ale i jako vypravič. A myslím, že třeba jeho vzpomínková knížka je naprosto úžasná.
0: Posluchači ho taky slyšeli tady v tomhle studiu hovořit, tak. Takže si možná ještě vzpomenou a můžou si udělat představu. Já se chci teď ještě zeptat na, vy jste říkal, že málo teda byste chodil do divadla, kdybyste chodil jenom na svoje režijní divadelní představení, ale co vás přitahuje na tom divadle třeba odskočit si vlastně od toho filmu, který je takový základ pro vás?
1: No, je to jiný médium, je to živý, ten film má, bych řekl, tak samozřejmě někde je to, jsou tam styčný body, jo, většinou tam učinkují herci, ale ty vypravěcí prostředky jsou jiný. To divadlo je metaforičtější, děje se teď a tady před váma, má jiný možnosti a zároveň je na něm zrušující ten limit, že to vyprchá. Že já jsem si to uvědomoval zvlášť intenzivně, že já jsem se strašně obdivoval, přestože byl jenom o 2 roky starší, Petru Léblovi. Chodil jsem pod Gimplu na divadlo do Prapo, nebo později jalo, byla Událost, že? To je groteska, Tauridus a tyhle věci, tak já jsem to zbožňoval. Pak jsme byli spolužáci, jsem chodil paralelního ročníku na Damu, na režii. Obdivoval jsem jeho kariéru v divadle na Zábradlí. On byl legenda už za svého života, bohužel tragicky zahynul nebo rozhodl se zemřít. Ale ty jeho inscenace se ještě hrály a já se to pamatuju, že jsem u některých viděl třeba Dernieru, myslím si, celou Strýčka Váni. A říkal jsem, a teď to zmizí. A už to nebude, protože třeba ta poetika Petra Lébla, já když vidím záznamy těch her, tak kdybych to neznal z toho divadla, tak by se mi to nelíbilo. A přitom v tom divadle se mi to strašně líbilo. Prostě něco se podle mě nedá úplně přenést. Něco jo, nějaký inscenace, který jsem třeba viděl zaznamenaný, který dělal v divadle třeba na Zábradlí

0: Není to tak dobrý. Některé věci zaznamenat jde. Ideální je, když ten tvůrce sám je jako schopný filmář, tak bych jmenoval dalšího svého obrovského oblíbence Jirku Havelku, tak třeba jeho famózní představení Dechovka, který se hrálo na Barášnický rychtě a byli do něj zapojení diváci a byla to událost, bylo to představení roku tehdy, tak on si to i natočil. Asi na nevím, na kolik GoPročů, kdy lidi měli na hlavách ty kamery a on to pak se stříhal. Tak to, tam se ten duch toho představení dá připomenout tím letím. Viktor Tauš, další můj jako kámoš, kterým se obdivuju, tak natočil některé věci prostě v divadle takovým invenčním způsobem. Ale jinak to divadlo prostě zmizí a je to kouzlo toho okamžiku, je nepřenosný.
1: Tak to bylo o divadle s Janem Hřebejkem a teď bude píseň, která je taky vlastně z divadla Voskovce a Vericha z Osvobozeného divadla Kolumbovo vejce.

kéž by dnes měl ponorku a zajel do New Yorku zaspívat za celou Evropu. Čím se to naše oko kochá, jaká to velkolepá socha.

0: To bylo Kolumbovo vejce, Voskovec, Werich. Teď já nevím, jestli to bylo a z jakého představení.
1: Já myslím, že to bylo některé z těch úplně posledních představení. Já myslím, že to bylo úplně z nějakých poslední premiéry, protože ta skladba byla napsaná těsně někdy před Mnichovem. Vyloženě mluví o tom, o té hrozbě té války v Evropě, obrací se k té Americe, takže ta píseň se vlastně okamžitě nemohla hrát. Po válce jsme se neotáčeli jako společnost té Americe, takže i když se oni na krátkou dobu prostě opět sešli tady v těch poválečných letech, tak ta skladba se nehrála. Pak se 40 taky hrát nemohla. Já ji zbožňuji, je vtipná. Nevím, jestli to platí o té Trumpovské Americe, tam se nechci pouštět do toho, ale to Kolumbovo, mně se to líbí, my jsme to dali do trilogie Zahradnictví. Já to mám hrozně rád, je to ve filmu Nápadník, v tom posledním filmu z téhle trilogie.

0: je. A zpívá to tam taková vzácná parta. Můj první asistent na tomhle filmu, Krištof Michal, zpěvák, kdysi support lesbět, dnes sportles, vynikající zpěvák a můj oblíbený první asistent, tak ten tam hraje a zpívá, Zdeněk Pecháček tam je, je tam bohužel zemřelý Honza Kalina ze skupiny 100 zvířat. Já strašně rád obsazuju muzikanty. Teď mě třeba v poslední sérii hraje Nikola Mucha. A pak tam zpívá Anča Fialová, Martin Finger samozřejmě, ty to hraje na piano, on to teda na to piano nehraje v tom filmu. Já tu píseň mám prostě rád. Voskovec, Verich jsou vedle toho Jiřího Suchýho takový moje i téma. Já se furt každýho, kdo je třeba zažil, já jsem spolupracoval se Soňou Červenou, měl jsem ji velice v úctě a rád a taky jsem se jí vyptával na Voskovce s Verichem, že vlastně právě po válce dělala tady na tom muzikálu Divotvorný hrnec. Já jsem předtím se splet, když jsem mluvil s paní Klauzovou a řekl jsem, že můj táta režíroval Divotvorný hrnec Divadle na Slupy, ale on dělal Divotvorný klobouk, myslím. Což je klicpere, že jo? No. Já si to pletu. Teda nepletu si to, ale občas se
1: klobouk
0: takhle...
1: Klobouk hrnec, ano.
0: Prostě se přeřeknu. Ale takže Soni jsem se vyptával, Miloše Formana jsem se třeba vyptával na Voskovce. S ohromnou chutí jsem četl opravdu objevnou knížku Michala Bystrova o Voskovcovi a Verichovi v Americe, protože o tom se daleka tolik nevědělo. Některé věci byly předmětem až takového mýtu. Takže mně se tyhle ty dva chlapy a to jejich rozdělení a třeba jejich korespondence, to byl pro mě ohromný objev. A čtu to furt dokola. Už taky ve věku, kdy nějaké věci čtu po druhý, například vzpomínky akupunkturního lékaře Jaroslava Hovorky, který léčil Vericha v posledních letech. To jsou taky trošku trýznivý vzpomínky, ale jsou plný čínský poezie. Ten pan Hovorka byl taky synolog a baví se s Verichem o starý čínský poezii. A je to prostě moje téma, tyhle ti chlapy.
1: Vy už jste se na začátku zmínil o tom, co děláte teď, teda v současné době, protože jednou jsem vás chytil styl na nějaké noční natáčení, ale připomeňme to, co to bude. A jestli teda chcete něco k tomu prozradit, samozřejmě.
0: Já dodělávám dva projekty pro Českou televizi, jeden už dokončujeme, mícháme zvuk, to je minisérie podle scénářů Martiny Formanové, podle jejich povídek Na tělo, jmenuje se to Na tělo. 9 dílů ve skupině Pepi Vivega děláme, doděláváme. To je takový společenský satiricko-komediální vztahový seriál, kde jsme pospojovali ty povídky v osobách vlastně takových abiturientů, jako 50-tník, kteří se potkávají po 30 letech na abiturientském večírku, kde jim hraje ten Olympik, který jim hrál i na maturitáku. A myslím si, že to je zajímavý počin, kde ty hlavní mužské role hrajou mý kolegové Slávek Horák, Viktor Tauš, o Miky Křen, takže není Tomáš Měcháček, ale tam je třeba Michal Baumruk, režisér, takže není to úplně takový prostě, je to trošku, obsadil jsem tam celou řadu nějakých, bych řekl, i nových tváří, je tam Aneta Wignerová, bývalá mis, manželka Petra Kolečka, přesně, já jsem ní poznal, říkám, ta holka má ohromný talent, tak ta tam hraje, a pak tam hrajou teda známí herci, jako Táňa Dyková nebo Klára Jisová, Lucka Žáčková. Já vždycky na někoho zapomenu a je to pak trapný. No a teď točíme podle Matěje Dadáka. To jsou takový tak Mrštíkovi, kdyby o 100 let později napsali Rok na vsi, takový vesnický seriál s Jirkou Havelkou, Marikou Šoposkou a Toničkou Formanovou v hlavních rolích. A zase ta už je úplně odlišný roli s panem Šmicrem. Máme teď hezký nový setkání, jak tý Formanový, tak tady. Tohle je mnohem těžší, protože tam ten seriál je, tam bylo těžký, aby to mělo tu lehkost, jo, když to tohle je jako trošku i jako tíživá věc a hlavně se odehrává během 4 ročních dob a my to nemůžeme točit během 4 ročních dob. Tam strašně moc nočních scén, hraje tam tolik herců, že kdybych je tady vyjmenovával dalších půl hodiny, tak to ještě všechny nevyjmenuju. Tak to je taková výzva, ale tam jsem v půlce té práce, v půlce natáčení, tak tam to ještě nemůžu ani anoncovat, jaký to bude. U té Formanové tam jsem teda dost spokojený, si myslím, že se nám to povedlo. No. Nebo na mý možnosti. Jako, někdy mě přijde, že to třeba mohlo být líp napsaný, nebo že jsem to mohl líp třeba nějak obsadit nebo něco, ale nejsem vždycky spokojený sám se sebou na 100%, ale tady jsem tomu dal těch 100%, no, tak a myslím si, že to funguje, že lidi, co třeba ty povídky měli rádi v knížce, že to určitě nesklame.
1: Tak já moc děkuju, Honzo, že jste přišel do našeho studia a k našemu rozhovoru. Poslouchali jsme taky příjemnou hudbu. Na závěr to bude od Toma Waitse píseň Marta, kterou jste si přál. A já vám přeju, aby se dál všecko dařilo a že se nesejdeme, a to si přeju já, nebo že se sejdeme, a to si přeju já, dřív než za 20 let zase.
0: Já řeknu drobnost, jo.
1: No.
0: Když jsem se zmínil o té Soně Červený, tak Soně měla velkou světovou kariéru jako zpěvačka. Myslím, že dokonce patří jako její rekord, že snad nejvíckrát ze všech zpěvaček 20. století zpívala na jevišti Carmen, ale to nevím to přesně. Ale co mě zaujalo, když ona s tou kariérou operní zpěvkyně přestala, tak se vrhla na avantgardní divadlo, dělala s Pinou Bausch s Lou Reedem a úplně poslední věc, myslím, měla Black Ridera všude možně po světě a to je hudební divadlo s Tomem Waitsem, takže s Tomem Waitsem nás propojuje je paní Soňa Červená.
1: Děkuju, přeju krásný den a příjemné natáčení, i když bude třeba noční. Naschledanou.
0: Naschledanou.